0: prázdninová soutěž pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
2: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
2: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: Ať je italské léto nahané.

0: Víte, že Metallica je první a zároveň jediná kapela, která zahrála na všech 7 kontinentech planety? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio Haná.
1: Vaše letní rádio.

0: už tu jsou další zprávy. Vrcholí oprava silnice na Olomoucku. Ředitelství silnic a dálnic hlásí, že v pondělí zprovozní opravený úsek silnice 55 mezi Olomoucí a Grigovem. Rekonstrukce dospěla ke konci zásluhou vysokého pracovního tempa navzdory horku. Moderní přehled o hrobových místech chce mít Prostějov. Radnice se letos pustila do digitální evidence hrobů na městských hřbitovech. Obyvatelům to již brzy usnadní orientaci na hřbitově i administrativu. Olomoucký kraj podporuje žádané obory. Po 16 letech navýší krajská stipendia pro žáky učňovských a maturitních oborů, a to o 100 měsíčně. Cílem je přilákat mladé lidi k technickým profesím a řemeslům, po nichž je poptávka. Příspěvek nově získá 47 oborů, včetně chemiků nebo obsluhy CNC strojů. Například učni ve 3. ročníku tak dostanou 600 měsíčně. Podmínkou je dobrý prospěch a poctivá docházka na praxi, píše olkraj.cz. Gang telefonních podvodníků odhalen. Ukrajinská policie ve spolupráci s kolegy z Moravskoslezského kraje obvinila 10 lidí, kteří z call center na Ukrajině podvodně lákali od roku 2024 peníze z lidí v Česku pod záminkou investic do kryptoměn. Škoda zatím dosahuje milionů korun, celkově však může jít až o 100 milionů. Vyšetřování pokračuje, píše ČTK. Sport. Padly tresty nad hráči ve fotbalové kauze. Etická komise fotbalové asociace se rozhodla potrestat za účast v kauze ovlivňování fotbalových utkání kvůli sázkám záložníka Karviné Samuela Šiguta, a to stopkou na 16 měsíců a pokutou 80 tisíc korun. Obránce Jakub Elbl z Olomouce si nezahraje 3 měsíce a zaplatí 30 tisíc korun. A trestu neušel ani útočník ostravského Baníku David Látal. Zákaz činnosti na 2 měsíce a pokuta 20 tisíc korun, informuje o tom ČT.
1: Počasí. Jakou předpověď hlásí meteorologové na čtvrtek? Je před námi mírné ochlazení. Nejvyšší teploty přes den mezi 27 a 32 stupni Celsia. Počítáme hlavně s polojasnou oblohou a místy se mohou objevit taky dešťové přehánky a bouřky. V závěru pracovního týdne nás potom bude provázet i nadále víceméně slunečné počasí a příjemnější teplota okolo 27 stupňů ve stínu.
2: Letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

Berani, dneska si užívejte každou maličkost, býci, neslevujte ze svých požadavků. Blíženci, pokud možno, si zakažte fyzicky náročné činnosti. Raci, pozor na to, jaké zprávy se k vám dostanou. Lvi, i z náhody se může vyklubat fantastický nápad. Pany, vaše peněženka podezřele hubne, zkuste teď chvilku šetřit. Váhy, všechno vyřešíte s ledovým klidem. Štíři, buďte upřímní a na nic si nehrajte. Střelci, dál se bavíte a přitom podáváte velmi kvalitní výkony. Kozorozi, ještě si potřebujete odpočinout, ještě by to chtělo pár dnů volna. Vodnáři, když se budete opravdu snažit, dokážete změnit budoucnost. A co my ryby, klasika, měli bychom vytěsnit špatné zážitky, protože s úsměvem jde všechno líp.

0: Rádio Haná. Tady jsou Hanáci. Hrajeme doma i při práci.
1: Amerikanská firma Transceptor Technology přistoupila k производству komputerů Personální sputnik.

0: pro vás všechno nejlepší. Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
1: Největší hity 80. a 90. let.
0: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna
1: Rádio Hana.

0: slyšíte.
1: Pro milovníky současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
2: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
0: To je Radio Haná,
2: Skyrock
0: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.
3: Radio Haná.

Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 4 hodiny.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Filmové novinky do našich kin tradičně přichází každý čtvrtek. A co tady máme nového tento týden?
2: Ahoj Lukáši, dobrý den milí posluchači.
1: Zdraví za filmové experty našeho rádia Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc a přináší premiéry úvodu srpna.
2: Do silné kombinace filmů, která momentálně v kinech je, nám tento týden nové premiéry dokonale doplňují žánrovou skládačku. Už dlouho vyhlížíme opravdu vtipnou českou komedii a něco mi říká, že díky filmu 6 gramů už nemusíme déle čekat. Dále z pytlíku se 6 gramy něčeho podezřelého na školním výletě vyvolá schůzku rodičů a ředitelky a stane se z toho schůzka plná absurdit a nečekaných twistů.
3: Nevíte, proč se scházíme tady?
4: No, jak to mám asi tak vědět?
2: Záruku dobré zábavy v tomto případě dává herecké obsazení. Jiří Mádl, Ondřej Vetchý, David Novotný, Oskar Hess, Erika Stárková a mohl bych pokračovat. Na tenhle film se opravdu těším.
5: V pokoji číslo 11 jsou ukryté drogy.
3: Paní ředitelko, a není možné, že tam třeba ty drogy už byly předtím a naši synové s tím nemají vůbec?

0: vůbec nic společného.
1: Ale ty už konečně přestaň říkat naše synové, to můžeš říkat akorát tvůj fotr a ten tady není.
2: Jaký je druhý dílek naší srpnové filmové skládačky?
3: Dalším dílkem skládačky je očekávaný animák Tlapková patrola, dinosauří film. S Tlapkovou patrolou už byl kdo ví jaký film, ale dinosauři jsou novinka. Nápadně podobně jako v Jurském světě se štěňata ocitnou na ostrově, kde ještě žijí dinosauři.
4: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
3: To do okolností jsou na ostrově také diamanty. A ty velmi zajímají starostu Hamdingra. A to je chodící průšvih. Ale Tlapkovku znáte. Všechno dobře dopadne.
5: Jsem Rex. Co kdybych vás tu provedl? Jo! Všude dobře, doma nejlíp.
3: Poslední premiérou je horor Zmrzlinář. Je to v hororové hantýrce klasický slasher. A začne být hodně brutální a krvavý v okamžiku, kdy do klidného města přijede roztomilé autíčko s usměvavým zmrzlinářem a začne prodávat zmrzlinu, která má na děti opravdu neblahý vliv. O tom, jak je film drsný, svědčí také jeho přístupnost. Od 18 let. Na zmrzlináře tedy nikoho pod 18 nepustíme.
2: Česká komedie 6 gramů, Tlapková patrola s dinosaury i mrazivý horor Zmrzlinář od 18 let jsou prázdninová lákadla 1. srpnového týdne v moravských kinech. Za naše experty Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinema Olomouc. Děkujeme.
3: Díky za rozhovor, Lukáši, a přeju posluchačům krásné letní dny.
6: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
7: Rádio Haná.
6: Takhle zní

0: stále stejné.
1: Rádio Hana.
0: Vaše věrné rádio.
1: Rádio Hana. Olomouc, Bruntál a Vyškov.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: počasí.
1: Jakou předpověď hlásí meteorologové na čtvrtek? Je před námi mírné ochlazení. Nejvyšší teploty přes den mezi 27 a 32 stupni Celsia. Počítáme hlavně s polojasnou oblohou a místy se mohou objevit taky dešťové přehánky a bousky. V závěru pracovního týdne nás potom bude provázet i nadále víceméně slunečné počasí a příjemnější teplota okolo 27 stupňů ve stínu.
0: Letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 5 hodin.

0: hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, dneska si užívejte každou maličkost, býci neslavujte ze svých požadavků. Blíženci, pokud možno, si zakažte fyzicky náročné činnosti. Radci, pozor na to, jaké zprávy se k vám dostanou. Lvi, i z náhody se může vyklopat fantastický nápad. Pany, vaše peněženka podezřele hubne, zkuste teď chvilku šetřit. Váhy, všechno vyřešíte s ledovým klidem. Štíři, buďte upřímní a na nic si nehrajte. Střelci, dál se bavíte a přitom podáváte velmi kvalitní výkony. Kozorozi, ještě si potřebujete odpočinout, ještě by to chtělo pár dnů volna. Vodnáři, když se budete opravdu snažit, dokážete změnit budoucnost. A co my ryby? Klasika, měli bychom vytěsnit špatné zážitky, protože s úsměvem jde všechno líp.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
0: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
4: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více infa naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
0: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
5: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
1: Rádio Hana.
6: Nejlepší.

0: Jsme tady pro vaše hezké vstávání. Posloucháte Rádio Haná, 5 hodin na 56 minut.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: V našem ranním světě po 6. hodině Weekend. Rozjedou to na stovky. V italském létě Rádia Haná vyhlížíme dnešní ranní soutěžní superhit Serenata. 5.57, nové zprávy.
2: Bude 6 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Haná.
4: A už tu jsou další zprávy. Vrcholí oprava silnice na Olomoucku. Ředitelství silnic a dálnic hlásí, že v pondělí zprovozní opravený úsek silnice 55 mezi Olomoucí a Grigovem. Rekonstrukce dospěla ke konci zásluhou vysokého pracovního tempa navzdory horku. Moderní přehled o hrobových místech chce mít Prostějov. Radnice se letos pustila do digitální evidence hrobů na městských hřbitovech. Obyvatelům to již brzy usnadní orientaci na hřbitově i administrativu. Olomoucký kraj podporuje žádané obory. Po 16 letech navýší krajská stipendia pro žáky učňovských a maturitních oborů, a to o 100 měsíčně. Cílem je přilákat mladé lidi k technickým profesím a řemeslům, po nichž je poptávka. Příspěvek nově získá 47 oborů, včetně chemiků nebo obsluhy CNC strojů. Například učni ve 3. ročníku tak dostanou 600 měsíčně. Podmínkou je dobrý prospěch a poctivá docházka na praxi, píše olkraj.cz. Gang telefonních podvodníků odhalen. Ukrajinská policie ve spolupráci s kolegy z Moravskoslezského kraje obvinila 10 lidí, kteří z call center na Ukrajině podvodně lákali od roku 2024 peníze z lidí v Česku pod záminkou investic do kryptoměn. Škoda zatím dosahuje milionů korun, celkově však může jít až o 100 milionů. Vyšetřování pokračuje, píše ČTK.
2: Sport.
4: Padly tresty nad hráči ve fotbalové kauze. Etická komise fotbalové asociace se rozhodla potrestat za účast v kauze ovlivňování fotbalových utkání kvůli sázkám záložníka Karviné Samuela Šiguta, a to stopkou na 16 měsíců a pokutou 80 tisíc korun. Obránce Jakub Elbl z Olomouce si nezahraje 3 měsíce a zaplatí 30 tisíc korun. A trestu neušel ani útočník ostravského Baníku David Látal. Zákaz činnosti na 2 měsíce a pokuta 20 tisíc korun, informuje o tom ČT.

0: Liptovské léto na Hané.
1: Muzika italiana.
2: Počasí.
3: Jakou předpověď hlásí meteorologové na čtvrtek? Je před námi mírné ochlazení. Nejvyšší teploty přes den mezi 27 a 32 stupni Celsia. Počítáme hlavně s polojasnou oblohou a místy se mohou objevit taky dešťové přehánky a bousky. V závěru pracovního týdne nás potom bude provázet i nadále víceméně slunečné počasí a příjemnější teplota okolo 27 stupňů ve stínu.
4: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
5: Doprava.
6: Víme, jak se jezdí tady i na cestě na dovolenou. Chystáte se autem na dovču do Chorvatska. Povinnou výbavu nutnou pro Česko máme v autě zřejmě všichni. Na cestu za mořem k ní ale asi budeme muset něco přihodit. V Chorvatsku je totiž nutností mít ve voze hasící přístroj. Pokud nemáme LED světla, ksenony nebo neony, musíme si přibalit i náhradní žárovky. Takhle vybaveným už nám nezbývá, než vám popřát šťastnou cestu a příjemně užité volno.
5: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
7: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
8: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
5: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Vítězná sestava se nemění. Vy, Radio Hana a hudební hvězdy z celého světa, taky dneska spolu vyhráme úsměv a dobrou náladu i ve čtvrtek 6. srpna, kdy už nebude takové vedro jako začátkem týdne. Dnešní teploty na pohodovějších hodnotách 30 až 33 stupňů Celsia. Dobré ráno, 6 hodin, 9 minut. Proč si právě dnes pořádně vyčistit zuby? A nebo když to nestíhnete, proč si žvíkat žvíkačku? I na to spolu odpovíme už do 7 minut. A teď hrajeme pro vás nejlepší hudební výběr 80. Pretenders.
1: Ráno nahané.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte

0: Dej Radio Hana, tom se skvěle vstává do práce nebo do dalšího dne dovolené. Jsme s vámi v pracovním i v tom prázdninovém režimu. Pohotovost dál drží kolegové z dopravní centrály Rádia Hana, také ve čtvrtek ráno sledují nehody i policejní hlídky na moravských cestách. Další novinky od nich dostaneme ještě před 6:30. Ranní soundtrack nám udělají Atomic Kitten nebo Kylie Minogue, tyhle krásné dámy, těšíme se. A v 6:17 omrkneme dnešní kalendář. Dobré ráno.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Je čtvrtek a 6. srpna a v kalendáři nacházíme jméno Oldřiška. Holky, dámy, gratulujeme. Narozeniny slaví bývalý obránce HC Olomouc a současný hráč Zlína David Škůrek. Přípětek si dnes dávají také herečka a zpěvačka Hana Holišová a bavič i moderátor Petr Novotný.
2: Tohle dělá 90% manželek. Ano, vidím, že správně. Mluví na svý muže, když teče voda.
0: A právě 6. srpna 1984 vydává Prince své průlomové album Purple Rain. To navždy změnilo historii popu i roku. Vyčistili jste si dnes zuby nebo dáváte žvíkačku? Je národní den svěžího dechu. Svěží rádio, svěží hity i ve čtvrtek 6. srpna.
1: Rádio Hana, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Rádiu Hana.
3: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
1: Rádio Hana. Jsme online na radiohana.cz.
4: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
5: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
6: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Tribute Rock and Roll Band, pohádka Klauniáda a v neděli koncert Děda Mládek Illegal Band. Svatovavřinecké hody ve Štěpánově už tento víkend.
1: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
2: Kulturní a informační služby města Přerova vás zvou od pátku do neděle na Přerovské svatovavřinecké hody. V pátek Kamil Střihavka a Citron. V sobotu Pavel Calta a Jana Kiršner. V neděli Revox, Legendy se vrací a Olympik. K tomu doprovodný program pro celou rodinu. Více na Facebooku Kultura Přerov.
3: Nádvoříčko, první dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov. Už tento pátek až neděli. A co vás čeká? Divadlo, workshopy, hry, obchůdky, vědomosti, prostě dny plné zábavy. Tak dorazte na nádvoříčko. První dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov.
4: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Kvůli vedru otevřeno pouze do 13 hodin. Posloucháte Radio Haná. Tuto ceduli jsme včera ve výlohách obchodů viděli hned několikrát. Ve vedrech se nám hold moc makat nechce, co? Dobrou zprávou je, že od dneška se postupně má ochlazovat. Ranní teploty pro 4. a 6. srpna jsou na Olomoucku, Hranicku, taky na Šumbersku mezi 17 a 20 stupni. Přes den na naší milované Moravě 30 až 33 polojasno nebo vysoká oblačnost. Za 2 minuty bude 6:30. Víte, že do moravských kin přijel dlouho očekávaný film Zmrzlinář. Na zmrzlináře se ale nedostane jen tak někdo. Důvod prozradíme už po 6:30 s naším filmovým expertem. A tak spolu vyrážíme na moravské cesty.
1: Doprava.
0: Blesková doprava z Olomouce, také z D55 u Tlumačova. Víme, jak se jezdí tady. Kde si v Olomouci dávat pozor na sníženou rychlost? 30 je například na Krapkově ulici u parku, také na Lascích na Letné nebo naproti fakultce na Junácké ulici. Policejním hlídkám přejeme příjemné čtvrteční ráno a děkujeme za dohled na moravských cestách na 272. kilometru obchvatu Olomouce u Nemilan a hlídají také na D55 mezi Otrokovicemi a Hulínem u Tlumačova. Na rádio máte skvělý vkus a před námi ještě cesty kus.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Tohle je Rádio Haná.

0: Čtvrteční ráno pokračuje s Rádiem Haná. Doma na chatě nebo na hotelu spolu vstáváme z postele, protahujeme ruce, záda, nohy a moc se těšíme na vše, co dalšího si během čtvrtečního rána na Rádiu Haná poslechneme. Za mikrofonem budou Mirai nebo Lady Gaga. Poznáme dnešní ranní super hit italského léta Rádia Haná. A teď v 6.36 nejen pro filmové nadšence přinášíme dnešní přehled premiér v moravských kidech.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
0: Filmové novinky do našich kin tradičně přichází každý čtvrtek. A co tady máme nového tento týden?
2: Ahoj Lukáši, dobrý den milí posluchači.
0: Zdraví za filmové experty našeho rádia Radek Krojciger z multiplexu Premier Cinema z Olomouc a přináší premiéry úvodu srpna.
2: Do silné kombinace filmů, která momentálně v kinech je, nám tento týden nové premiéry dokonale doplňují žánrovou skládačku. Už dlouho vyhlížíme opravdu vtipnou českou komedii a něco mi říká, že díky filmu 6 gramů už nemusíme déle čekat. Dále z pytlíku se 6 gramy něčeho podezřelého na školním výletě vyvolá schůzku rodičů a ředitelky a stane se z toho schůzka plná absurdit a nečekaných twistů.
3: Nevíte, proč se scházíme tady?
4: No jak to mám asi tak vědět?
2: Záruku dobré zábavy v tomto případě dává herecké obsazení. Jiří Mádl, Ondřej Vetchý, David Novotný, Oskar Hess, Erika Stárková a mohl bych pokračovat. Na tenhle film se opravdu těším.
5: V pokoji číslo 11 jsou ukryté drogy.
6: Paní ředitelko, a není možné, že tam třeba ty drogy už byly předtím a naši synové s tím nemají vůbec nic společného?
4: Ale ty už konečně přestaň říkat naši synové, to může říkat akorát tvůj fotr, ten tady není.
0: Jaký je druhý dílek naší srpnové filmové skládačky?
2: Dalším dílkem skládačky je očekávaný animák Tlapková patrola, dinosauří film. S Tlapkovou patrolou už byl kdo ví jaký film, ale dinosauři jsou novinka. Nápadně podobně jako v jurském světě se štěňata ocitnou na ostrově, kde ještě žijí dinosauři.
7: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
2: Shodou okolností jsou na ostrově také diamanty a ty velmi zajímají starostu Hamdingra a to je chodící průšvih. Ale Tlapkovku znáte, všechno dobře dopadne.
8: Jsem Rex, co kdybych vás tu provedl? Jo! Všude dobře, doma nejlíp.
2: Poslední premiérou je horor Zmrzlinář. Je to v hororové hantýrce klasický slasher a začne být hodně brutální a krvavý v okamžiku, kdy do klidného města přijede roztomilé autíčko s usměvavým zmrzlinářem a začne prodávat zmrzlinu, která má na děti opravdu neblahý vliv. O tom, jak je film drsný, svědčí také jeho přístupnost. Od 18 let. Na zmrzlináře tedy nikoho pod 18 nepustíme.
0: Česká komedie 6 gramů, Tlapková patrola s dinosaury i mrazivý horor Zmrzlinář od 18 let jsou prázdninová lákadla prvního srpnového týdne v moravských kinech. Za naše experty Radek Krojciger z multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme.
2: Díky za rozhovor, Lukáši, a přeju posluchačům krásné letní dny.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.

0: druhou ponožku a někdo si schutí dává první dnešní kávu. A přitom všichni máme jedno společné. Začínáme nový den s rádem Hana a zase to i dneska bude trošku Itálie.
1: Italské léto na Hané.
0: Lukáši.
2: Čau, tady Lukáš Štěpánová. Každý ráno poslouchám cestou do práce Rádio Haná. Dneska jsem vyhrál balík italské kávy. Se s manželkou těšíme, rádi si dáme. Takže super a díky moc.
0: Takhle se včera radoval Lukáš ze Štěpánova. Ve správném okamžiku volal do Rádia Haná, vyhrál balík pravého italského kafe a je ve hře o luxusní pobyt v italském Bergamu. Ten rozdáme na konci prázdnin. A co vy? Ještě jste neskoušeli volat do naší soutěže, protože si říkáte, že vám to stejně nevíde? No. Máte pravdu, ano. Pokud nezavoláte, fakt to neklapne. A přitom je to velmi jednoduché. Jakmile třeba dnes ráno uslyšíte tento italský superhit, volejte Radio Haná a vyhrajte. My dneska vyhlížíme serenádu, kterou Toto Cutugno v 80. věnoval všem obyčejným lidem. Toto Cutugno zpívá zamilovaným dětem, důchodcům, novinářům, číšníkům i osamělým lidem, protože každý si občas zaslouží slyšet něco hezkého. A je to pravda. Toto Cutugno a jeho serenáda, dnešní ranní superhit italského léta Rádia Haná. Faktem je, že vyhrát díky této skladbě může kdykoliv, kdokoliv. I vy jste s námi ve hře?

0: Hej na nohách, tak je Dua Lipa, její Love Again, Radio Haná, dobré ráno.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Po 7. hodině se na vlnách Rádia Haná moc těšíme na to, až budeme mluvit o vašich letních dovolených. Klikneme i na Facebook Rádia Haná, kde se dělíte o své nejkrásnější dovolenkové fotky. Chystá se pro vás Spiller, také Rady Kirkem.
2: Poslední dobou zaseme proti svému.
0: A kdo ví, možná právě po 7. zazní dnešní ranní soutěžní superhit italského léta Rádia Haná. Připomínáme toto Cotugno.
3: Serenata per i governanti.
0: Co teď bude nemožná, ale určitě to jsou aktuální zprávy dřív než ostatní. A Tomáš Gottwald, hezké ráno.
4: Bude 7 hodin.
1: Hezké ráno.
4: Zprávy Rádia Haná.
5: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Dnes je čtvrtek, 6. srpna. Automat na vejce, na Olomoucku ho máme. S novou službou přišlo zemědělské družstvo Senice na Hané. V centru obce Drahanovice otevřelo automat na prodej vajec z produkce zdejší drůbežárny. Inspirací pro senické zemědělce bylo družstvo v Haňovicích na Olomoucku. To zas má automat na svá rajčata, píše o tom Deník.
4: Místní rádio, místní zprávy.
5: Silné bouřky zasáhly severní polovinu Olomouckého kraje. Hasiči kvůli nim vyjeli k více než 60 zásahům, nejčastěji na Šumpersko. Odstraňovali tam spadlé stromy, čerpali vodu ze sklepů. V Šumperku také vítr poškodil střechu domu. Neobvyklý zásah řešili hasiči při bouřce ve Zlatých horách na severu kraje. V lese tu uvízl člověk, který se před silným vichrem a deštěm schoval na mysliveckém posedu. Hasiči ho vypátrali a dostali do bezpečí. Velký úspěch českého studentského filmu. Studentského Oscara získal český experimentální film Folklore režisérky Viktorie Štěpánové. Absolventská videoesej z FAMU, která zkoumá proměnu folkloru na sociálních sítích, je vůbec prvním českým snímkem, který v této kategorii experimentálních filmů na mladých Oscarech uspěl. Cenu obdrží 14. září v Torontu.
4: Sport.
5: Naši mladí hokejisté si na Hlinka Grecky Cupu o medaile nezahrají. V klíčovém utkání o postup do semifinále prestižního turnaje v Edmontonu prohráli v noci na dnešek s Finskem 4-5 a čeká je duel o 5. místo.
4: Počasí.
0: Taky dneska bychom ve studiu mohli mít na sobě plavky a vysílat pro vás z nafukovacího bazénu. Bude teplo, ale ne takové jako včera. Víme, jak bude, podrobnosti právě teď. Těšíme se oproti včerejšku na ochlazení. Dnešní teploty 30 až 33, polojasno nebo vysoká oblačnost. Zítra polojasno nebo oblačno, teploty 25 až 28. V sobotu polojasno 28 stupňů, v neděli slunečno a 30. Blesková doprava z Olomouce, také z D55 u Tlumačova. Víme, jak se jezdí tady. Kde si v Olomouci dávat pozor na sníženou rychlost? Třicítka je například na Krapkově ulici u parku, také na Lascích na Letné nebo naproti fakultce na Junácké ulici. Policejním hlídkám přejeme příjemné čtvrteční ráno a děkujeme za dohled na moravských cestách na 272. kilometru obchvatu Olomouce u Nemilan a hlídají také na D55 mezi Otrokovicemi a Hulínem u Tlumačova. Na rádio máte skvělý vkus a před námi ještě cesty kus.
4: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Vás vítáme v naší další společné ranní hodině. Posloucháte ranní topku Rádia Hana pro čtvrtek 6. srpna. Svátek slaví Oldřišky. Dámy, všechno nejlepší. Teď je 7 hodin a 10 minut. Během těch dalších minut nabídeme horoskopy Rádia Hana. Budeme spolu hledat nejteplejší moře světa. A také dneska ráno jsme spolu v kontaktu na Facebooku Rádia Hana. Už tam klikáme. Zjišťujeme tady váš zeměpisný přehled a současně se vzájemně inspirujeme, kam ještě v létě vyrazit, co vidět, co stihnout. Na Facebooku Rádia Hana se celé ráno chlubíte takovými fotkami z dovolené, abychom uhádli při pohledu na ně, kde jste byli. Něco nám dává trošku víc zabrat, něco jsme poznali hned. Blanka i Jana vyrazili na Pradět, pochlubili se výhledy z nejvyšší Moravské hory. Eva navštívila legendární Babičino údolí, místo spojené s příběhem Boženy Němcové. Vojta si užívá moře v Polsku a posluchač Peťa poslal fotku přímo od Eiffelovy věže, o které s úsměvem říká, no tak je to takový pařížský Petřín, no. Proč ne, klidně může být. Na Facebooku Rádia Hana se dneska vzájemně zkoušíme a inspirujeme se. Pochlubte se takovou fotkou z dovolené, abychom uhádli, kde jste byli. Jdete do toho?
1: Rádio Hana. Ráno je top.

0: Vaše rádio do kanceláře, na bazén, do pekárny nebo taky na ranní šichtu do skladu, to je Radio Haná. Naskladníme další ranní hity pro vás. DJ Bobo nebo One Republic už jsou na cestě. V dopravě Radio Haná před půl osmou upozorníme teď na odstavený jeřáb na dálnici z Olomouce na Prostějov a v 7 hodin 18 minut následujících 50 vteřin patří horoskopům s Martinou. Přejeme hezké čtvrteční ráno.
1: Hvězdy ví. Radio Haná. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, dneska si užívejte každou maličkost, býci, neslevujte ze svých požadavků. Blíženci, pokud možno, si zakažte fyzicky náročné činnosti. Radci, pozor na to, jaké zprávy se k vám dostanou. Lvi, i z náhody se může vyklubat fantastický nápad. Pany, vaše peněženka podezřele hubne, zkuste teď chvilku šetřit. Váhy, všechno vyřešíte s ledovým klidem. Štíři, buďte upřímní a na nic si nehrajte. Střelci, dál se bavíte a přitom podáváte velmi kvalitní výkony. Kozorozi, ještě si potřebujete odpočinout, ještě by to chtělo pár dnů volna. Vodnáři, když se budete opravdu snažit, dokážete změnit budoucnost. A co my ryby? Klasika, měli bychom vytěsnit špatné zážitky, protože s úsměvem jde všechno líp.
1: Hvězdy ví. Rádio Haná. Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
6: Holba Fest. Pokáč, Kateřina Marie Tichá, Reflexy, Valda Genk, Jitka Čvančarová, Rizí Beat, hudba, co má fakt říct. Sedni na vlak a zažij fakt rizí koncept festivalu Holba Fest. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
7: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
8: Poslouchejte Hanáci. V sobotu se stavte v příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě. Akce je pro malé i velké. Děti se vyřádí ve výtvarné dílně, svezou se na Poníkovi a zahrají si hry, které bavily už naše dědy a babičky. Mimořádně otevřena je i Brachova zahrada. Přijďte do příkaz u Olomouce.

69,90 a M-ko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland. Rádio Hana. Ráno.

90 nahané DJ Bobo od ranní směny v nemocnici, taky na hasičárně, přes úřady a radnice až po kombajny na poli. Radio Haná hraje bez výjimky pro vás všechny, pro všechny Hanáky, Moraváky. Stačí si nás naladit a vaše uši jsou jako doma. 7 hodin a 28 minut s týmem Rádia Haná se v našem studiu ve čtvrtek ráno 6. srpna trošku hecujeme, trošku se špičkujeme. A zatím bez toho, aniž bychom se dívali někam na internet, tak tipujeme, kde je nejteplejší moře na světě. Po jeho vodních stopách se spolu vydáme už po 7:30. Samotní jsme tak nějak netrpěliví, jak tohle dopadne, kde to moře je, tak nás v tom nenechávejte. Poslouchejte dál, taky vás to bude zajímat. Užijte si hlavně další prázdninový den s námi. Super zpráva, kterou oceníme snad úplně všichni, je, že dneska nebude venku takové peklo jako včera. Ranní teploty pro čtvrtek 6. srpna na Olomoucku, Přerovsku, taky na Blavensku teď 20 až 23. Přes den polojasno nebo vysoká oblačnost a teploty 30 až 33 stupňů. V porovnání s těmi včerejšími 39 je tohle krásná pohoda. Doprava. Ranní provoz v Olomouci, v Zábřehu, také v Šumperku anebo v Bruntálu bez vážných nehod. Ale kvůli poruše je pojízdný jeřáb právě teď odstaven. Na dálnici mezi Olomoucí a Vyškovem pozor, kousek před Prostějovem na 27. kilometru. Tady je odstaven pojízdný jeřáb. A policie na ranní šichtě hlídkuje a zastavuje teď na staré cestě mezi Hulínem a Otrokovicemi u Tlumačova. Jedeme s vámi, dobré ráno. Rádio Haná.

0: nás bavit vás a hrát vám nejlepší hudební výběr. 7 hodin a 37 minut, dobré ráno, říkáte si. Téhle zpěvač se to skvěle zpívá, určitě pochází z hudební rodiny. No, ani ne, tatínek pojišťovací likvidátor, maminka, pracovnice pohřební služby. Žádné hudební zázemí doma tahle hvězda neměla, přesto prorazila, přesto nám teď zpívá, zná jí celý svět. Je to milovnice publika, milovnice mikrofonu, pódií a hlavně klavíru, protože u klavíru je jako ryba ve vodě. Na rádiu hná Sara Berele za její nejslavnější love song dneska ráno. 7 minut po půl osmé na vlnách rádia Hana. Před námi Belinda Carlisle, také rozkvetlá Miley Cyrus, její Flowers. No a teď jdeme rozseknout to, co tady s kolegy v rádiu Hana ve studiu řešíme posledních 20 minut.
1: Rádio Hana a letní servis.
0: Hezké prázdniny, děkujeme, že nás ladíte. S kolegy ve studiu jsme si dali další letní rádiovou výzvu. Kam musíme letět, když se chceme vykoupat v nejteplejším moři na světě? Víte, tipnete si, že by to bylo Rudé moře? Ne. Takže třeba Středozemní? Taky ne. Jaderské nebo Tyrhenské u Itošky? Ani to. K nejteplejším mořím světa patří Perský neboli Arabský záliv. Je to záliv Indického oceánu propojený s Ománským zálivem a Arabským mořem přes Hormuzský průliv. V létě tam má moře běžně 34 až 35 stupňů Celsia. A vědci tam dokonce naměřili i 37,6 stupně. To už je skoro jako ve vaně. Proč? Záliv je poměrně mělký, ze všech stran ho obklopují rozpálené bouště a v létě tam teploty vzduchu běžně přesahují 45 stupňů. Takže slunce moře ohřívá téměř nepřetržitě. Co jsme si tedy řekli a s čím ohromit kámoše u bazénu? K nejteplejším mořím světa patří Perský neboli Arabský záliv. Běžně má kolem 35 stupňů Celsia. Jako kafe.
1: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na rádiu Haná.
2: Svět spánku.cz. Dřevo všude, i pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte, není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
3: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert Vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
5: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika. Floria léto, výstava, která roste s vámi.
6: Hola, tak už je to tady. Každý

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Cítíte tu vůni? To už se vaří ten nejlepší guláš široko daleko. Pivovar Jadrníček vás zve na Guláš Fest plný jídla.

0: kotlíky budou bublat a týmy zabojují o titul krále guláše. V sobotu 15. srpna v areálu u Kapličky v Náměšti na Hané. Přijďte ochutnat a pobavit se.
1: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz
2: Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme. Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
2: Ráno je top.
3: Rádio Hana.

0: Prázdninová soutěž pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
2: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
2: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: Ať je italské léto nahané. Yeah.

0: náladu, tak je dneska ve čtvrtek 6. srpna, kdy už nebude takové vedro jako začátkem tohoto týdne. Dnešní teploty, jak od nás víte, na pohodovějších 30 až 33 stupních Celsia. Je 7 hodin a 49 minut. Dobré ráno, k velkému požáru spěchali včera hasiči na Boskovicku, kde nás posloucháte na vlně 96,2 FM. Víte, co a kde hořelo? Poslouchejte dál.
1: Rádio Hana.
2: Víme, co se děje tady a dřív než ostatní. Zprávy Rádia Hana vždy 5 minut před celou.

0: potoku Tuňo se někde v našem nejlepším hudebním výběru schovává. Najdete ho?
1: Bude 8 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Jdeme na další zprávy. Je čtvrtek 6. srpna. Před soudem stanuli manželé z Olomoucka. Obžalovaní jsou stírání 89-leté matky obžalovaného. Žena byla v jejich domácí péči a zemřela v listopadu 2024 na otok mozku z těžkých proleženin. Znalci navíc po smrti odhalili četné zlomeniny. Oba obžalovaní jakoukoliv vinu popírají. Soud byl odročen na později, píše o tom ČTK.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: V Přerově už brzy budeme rozhodovat, jaké nové nápady zlepší město. Komise tu vybrala z návrhů občanů 12 projektů pro sdílený rozpočet. Které z nich se zrealizují, to rozhodnou občané v zářijovém hlasování. Podrobnosti na webu přerov.eu. K velkému požáru spěchali včera hasiči na Boskovicku. Likvidovali rozsáhlý požár na poli. Mezi obcemi Žďárná a Suchý vzplály balíky slámy a oheň se rozšířil i do okolí. Hasiči plameny dokázali zkrotit. Příčina požáru je v šetření. Už jste byli na dovolené? Lidí, kteří si nemohou dovolit zajet někam aspoň na týdenní dovolenou, v Česku dlouhodobě ubývá. Zatímco před 20 roky jich bylo v průměru 41 ze 100, před 10 roky to bylo už jen asi 30 ze 100 a loni se jejich podíl ustálil na průměru 19 lidí ze 100, píší o tom novinky.cz.
1: Sport.
3: Postup do třetího kola na turnaji ATP v Montrealu vybojoval přední tenista prostějovského klubu Jakub Menšík. Poradil si s Britem Fearnleym 2-1 na sety. Naopak na turnaji WTA v Torontu se nedařilo hvězdě přerovského klubu Lindě Noskové. Ve svém prvním soutěžním utkání po zisku wimbledonského titulu prohrála s Američankou McNellyovou 0-2.

0: Moskve léto nahané. Muzika italiana.
1: Počasí. Dneska to zase na naší Moravě bude na kraťasy, na sluneční brýle a hlavně na naše vychlazené hity. Ačkoliv nebude takový hit jako včera. Víme, jak bude, těšíme se na dnešní ochlazení 30 až 33 stupňů Celsia, polojasno anebo vysoká oblačnost. Teploty mají jít dolů ještě i během zítřka, v pátek příjemných 26 až 28, polojasno anebo oblačno. Sobotní teploty kolem 28 stupňů, polojasno, v neděli 30 a slunečno.
2: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava. Ranní provoz v Olomouci, v Záhřebu, také v Šumperku anebo v Bruntálu bez vážných nehod, ale kvůli poruše je pojízdný jeřáb právě teď odstaven. Na dálnici mezi Olomoucí a Vyškovem pozor, kousek před Prostějovem na 27. kilometru. Tady je odstaven pojízdný jeřáb. A policie na ranní šichtě hlídkuje a zastavuje teď na staré cestě mezi Hulínem a Otrokovicemi u Tlumačova. Jedeme s vámi, dobré ráno.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
3: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: trochu Itálie. Italské léto na Hané. Lukáš, je hezké ráno.
1: Čau, tady Lukáš, ještě pánová. Každý ráno poslouchám cestou do práce Rádio Hana. Dneska jsem vyhrál balík italské kávy. Si s manželkou těšíme, rádi si dáme. Takže super a díky moc.
0: Ráno se stalo, takhle se včera radoval Lukáš ze Štěpánova. Ve správném okamžiku volal Radio Hana, vyhrál balík pravého italského kafe a je ve hře o luxusní pobyt v italském Bergamu. A co vy? Možná jste ještě nezkoušeli volat, protože si říkáte, hele, já se stejně nedovolám, je to stejně nevíde, to nemá smysl. No, máte pravdu, ano, pokud pro to něco neuděláte, pokud nezvednete ten mobil, nevyklepete to telefonní číslo, no tak se to samozřejmě nestane. A přitom vyhrát je velmi jednoduché. Tohle je dnešní ranní italský superhit Radia Hana. Serenata, toto Cutugno i v 80. letech věnoval všem obyčejným lidem, zpívá zamilovaným dětem, důchodcům, novinářům, číšníkům i osamělým lidem. Prostě zpívá úplně všem, protože každý si občas zaslouží slyšet něco hezkého. Takže toto Cutugno, Serenata právě teď, dnešní ranní superhit italského léta Radia Hana je tady. No a teď je ten čas, kdy máte volat.
2: Radio Hana, soutěž! Volejte studio 585 22 55 88.

0: 12, italské léto, Rádia Hana. Do našeho čtvrtečního rána pochoduje Toto Cutugno, jeho serenáta. Taky samozřejmě pro Petra z Rozvadovic u Litovle, teď ve vysílání Rádia Hana. Peťo, dobré ráno vám přeji.
1: Taky zdravím, dobré ráno.
0: Od kolika dneska na nohách, co? Kdy jste vstával do práce?
1: Od 5 hodin.
0: My na Facebooku Rádia Hana dneska máme takovou výzvu s našimi posluchači. Je tam napsáno, pochlupte se takovou fotkou z dovolené, že uhádneme, kde jste byli. My teď do rádia samozřejmě nemáme úplně prostor, možnost dostat tu vaši fotku z dovolené. Tak víte co? Zkuste říct 3 slova, které nejvíc vystihují vaši dovolenou. A my s posluchači takhle u rádia budeme tipovat, kde jste byli. Jo? S rodinou na dovolené. Takže první slovo, které vystihuje vaši dovolenou je...
1: Mrdlina.
0: Zmrzlina. Aha, dobře. Tak to může být i tady na Moravě, že? Samozřejmě pravá nějaká no, moravská zmrzlina. Dobře, zmrzlina. Druhé slovo?
1: Pláže.
0: Aha, tak to už asi nebude úplně Morava. Ale zase zmrzlina, pláže, pravá italská zmrzlina, že by to by mohlo jít tím směrem. A poslední slovo?
1: A i hory celkem.
0: Zmrzlina, pláže, hory, přátelé. To jsou slova, která vystihují dovolenou Petra z Rozvadovic u Litovle. Zmrzlina, pláže, hory. Za mě Itálie.
1: Ne,
0: ne?
1: Vedle.
0: Takže?
1: Chorvatsko.
2: Italské léto na Hané.
0: Ale to je vlastně dobře, že jste nebyl v Itálii, protože na konci prázdnin možná pojedete do italského Bergama, možná zdarma vyhrajete luxusní pobyt, díky italskému letu Rádia Hana jste ve hře. No a teď hned ráno vyhráváte balení pravé italské kávy. Odsud od nás z Rádia Hana. My vám moc gratulujeme a děkujeme, že jste taky dneska s námi.
1: Taky moc děkuju a všetky zdravím.
0: Hrajeme pro vás, naslyšenou.
1: Mějte se, nasle.
2: Nastartujte ráno s prémiovou italskou kávou Ravazio. Tahle rodinná pražírna z Bergama s tradicí od roku 1940 nově otevřela e-shop.

studio a hrajte s námi o dnešní balíček i o velký zájezd. Italské megahity. Káva.

0: teď na ranní nehodu na výjezdu z Olomouce na Šternberk. Pozor u OMV. Více v 8.30 ranní soundtrack nám za chvilku dotvoří Wham, Emma Bunton nebo Marek Ztracený. A v 8.22 pohled do kalendáře.
1: Radio Haná, kalendárium.
0: Je čtvrtek 6. srpna a v kalendáři nacházíme jméno Oldřiška. Holky, dámy, gratulujeme! Narozeniny slaví bývalý obránce HC Olomouc a současný hráč Zlína David Škůrek. Přípětek si dnes dávají také herečka a zpěvačka Hana Holišová a bavič i moderátor Petr Novotný.
2: Tohle dělá 90% manželek. Ano, vidím, že správně. Mluví na svý muže, když teče voda.
0: A právě 6. srpna 1984 vydává Prince své průlomové album Purple Rain. To navždy změnilo historii popu i rocku. Vyčistili jste si dnes zuby nebo dáváte žvíkačku? Je národní den svěžího dechu. Svěží rádio, svěží hity i ve čtvrtek 6. srpna.
1: Rádio Haná, kalendárium.

0: nedělá, ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
1: Facebook Rádia Haná. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná. Připojte se, lajkujte, sdílejte. Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový

0: pořádá Maxi Výprodej.
1: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
2: Tak to je další level.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Klášterní hudební slavnosti. Šumperk, Velké Losiny, Karlova Studánka, Jeseník a Šternberg. Výjimečné koncerty v neopakovatelných kulisách Jeseníku, na kterých vystoupí například Adam Plachetka, Pavel Šporcl, Jan Cina, Bára Basiková nebo Vojtěch Pelka. Od června do září. Objevte více na klášterky.cz.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
5: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Naštěji už tam bude.
7: Přestaň! Tu mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
10: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
11: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
10: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
12: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock'n'roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
13: Nádvoříčko, první dětský nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov. Už tento pátek až neděli. A co vás čeká? Divadlo, workshopy, hry, obchůdky, vědomosti, prostě dny plné zábavy. Tak dorazte na nádvoříčko. První dětský nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov.
14: Rádio Hana.
15: Nejlepší hudební výběr.

0: vedru otevřeno pouze do 13 hodin. Děkujeme za pochopení.
1: Idu, posloucháte Radio Hana. A tuhletu ceduli jsme třeba včera ve výlohách olomouckých obchodů viděli hned několikrát. No a je to vlastně celkem pochopitelné, protože ve vedrech se prodavačkám, prodavačům, nám všem ve vedrech se tak nějak moc makat nechce, že? No, dobrou zprávou je, že od dneška se postupně ochlazuje. Ranní teploty pro čtvrtek 6. srpna jsou na Olomoucku na

0: krátký, nepříjelo dlouho očekávaný film. Film Zmrzlinář. Říkáte si, je, tak to je super, Zmrzlinář, něco pro děti, tak tam vezmeme naše ratolesti. No, není to úplně pravda, na Zmrzlináře se nedostane jen tak někdo. Důvod prozradíme už za pár minut a teď spolu vyjíždíme na moravské cesty.
1: Doprava.
0: Pro vás je připravená blesková doprava z Olomouce, také z příkaz policie v Olomouci na Velkomoravské hlídá u hoteláku. Další hlídka je na Sladkovského za přejezdem. V Olomouci také bouračka na Chvalkovické ulici opatrně v zatáčce na výjezdu na Šternberg, kousek před OMV, je tu silný provoz. A v příkazích u Olomouce nehoda cyklisty naproti nádraží ve směru do obce. Na rádio máte skvělý vkus a před námi ještě cesty kus.
1: Rádio Hana.

0: 34 minuty, my musíme na chvilku přerušit naši ranní topku, protože rádio je teď, rádio je tady. A když se něco stane, my vám o tom okamžitě řekneme. Samozřejmě jsme před několika minutami v našem dopravním servisu mluvili o nehodě na výjezdu z Olomouce na Šternberg u olomoucké OMV. Blanka má více informací. Dobré ráno, Blani.
1: Jdu zrovna do práce a taková škaredá autonehoda přímo v tom esíčku před Týnečkem. Dvě auta v sobě, jako jedno osobní a druhý nějaký technický, nevím, auta tam stojí nebo musí stát, aby my jsme pustili, když jdem směrem do Olomouce.

0: pro dnešní ráno na vlnách Rádia Hana odspíváno, to ale ještě neplatí pro Cure nebo pro Aleho Farbná, ty přivítáme za chvilku. Po 8:45 zkusíme podle vašich fotek na Facebooku Rádia Hana odhalit, kde letos dovolenkujete. My celé ráno prověřujeme náš zeměpisný přehled a předtím 8 minut po půl deváté posíláme pozdravy do moravských kin, protože je čtvrtek a vy dobře víte, co to znamená.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
0: Filmové novinky do našich kin tradičně přichází každý čtvrtek. A co tady máme nového tento týden?
2: Ahoj Lukáši, dobrý den milí posluchači.
0: Zdraví za filmové experty našeho rádia Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc a přináší premiéry úvodu srpna.
2: Do silné kombinace filmů, která momentálně v kinech je, nám tento týden nové premiéry dokonale doplňují žánrovou skládačku. Už dlouho vyhlížíme opravdu vtipnou českou komedii a něco mi říká, že díky filmu 6 gramů už nemusíme déle čekat. Nález pytlíku se 6 gramy něčeho podezřelého na školním výletě vyvolá schůzku rodičů a ředitelky a stane se z toho schůzka plná absurdit a nečekaných twistů.
3: Nevíte, proč se scházíme tady?
4: No jak to mám asi tak vědět?
2: Záruku dobré zábavy v tomto případě dává herecké obsazení. Jiří Mádl, Ondřej Vetchý, David Novotný, Oskar Hess, Erika Stárková a mohl bych pokračovat. Na tenhle film se opravdu těším.
5: V pokoji číslo 11 jsou ukryté drogy.
3: Paní ředitelko, a není možné, že tam třeba ty drogy už byly předtím a naši synové s tím nemají vůbec nic společného?
4: Ale ty už konečně přestaň říkat naši synové, to může říkat akorát tvůj fotr, ten tady není.
0: Jaký je druhý dílek naší srpnové filmové skládačky?
2: Dalším dílkem skládačky je očekávaný animák Tlapková patrola, dinosauří film. S Tlapkovou patrolou už byl kdo ví jaký film, ale dinosauři jsou novinka. Nápadně podobně jako v jurském světě se štěňata ocitnou na ostrově, kde ještě žijí dinosauři.
6: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
2: Shodou okolností jsou na ostrově také diamanty a ty velmi zajímají starostu Hamdingra a to je chodící průšvih. Ale Tlapkovku znáte, všechno dobře dopadne.
7: Jsem Rex, co kdybych vás tu provedl? Jo! Všude dobře, doma nejlíp.
2: Poslední premiérou je horor Zmrzlinář. Je to v hororové hantýrce klasický slasher a začne být hodně brutální a krvavý v okamžiku, kdy do klidného města přijede roztomilé autíčko s usměvavým zmrzlinářem a začne prodávat zmrzlinu, která má na děti opravdu neblahý vliv. O tom, jak je film drsný, svědčí také jeho přístupnost. Od 18 let. Na zmrzlináře tedy nikoho pod 18 nepustíme.
0: Česká komedie 6 gramů, Tlapková patrola s dinosaury i mrazivý horor Zmrzlinář od 18 let jsou prázdninová lákadla prvního srpnového týdne v moravských kinech. Za naše experty Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme.
2: Díky za rozhovor, Lukáši, a přeju posluchačům krásné letní dny.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: Kolegyně Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
1: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
2: Proto ne.
1: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
2: Proto taky ne.
1: Tak proč?
2: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
1: Ale koupil.
2: Fakt?
1: Fakt?
2: Oh, ty jsi nejlepší.
1: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret Nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
4: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
7: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
6: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
8: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
0: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
9: Kulturní a informační služby města Přerova vás zvou od pátku do neděle na Přerovské svatovavřinecké hody. V pátek Kamil Střihavka a Citron. V sobotu Pavel Celta a Jana Kirchner. V neděli Revox, Legendy se vrací a Olympic. K tomu doprovodný program pro celou rodinu. Více na Facebooku Kultura Přerov.
10: Rádio Hana.
11: Nejlepší hudební výběr.
10: Nejlepší hudební výběr.

kolegyně, posloucháte ranní topku Rádia Haná ve čtvrtek 6. srpna, svátek slaví Oldřišky, gratulujeme. Teď je 8.50, pomaličku se blíží další zprávy, počasí, doprava, také naše vzpomínková show po 9. hodině, procházka pamětí z mega hity milénia. A dál jsme v kontaktu s vámi na Facebooku Rádia Haná. Tam zjišťujeme náš zeměpisný přehled a současně se vzájemně inspirujeme, kam ještě v létě můžeme vyrazit a co by stálo za to vidět. Vy se na Facebooku Rádia Haná chlubíte a to je přesné zadání. Takovými fotkami z dovolené, abychom my všichni mohli typovat, abychom uhádli, kde jste na té dovolené byli. No pravda, když se díváme na všechny ty fotky, tak něco je pro nás jednoduché, něco víme okamžitě, u něčeho jsme úplně mimo a vlastně ani si nedokážeme tipnout, kde jste byli. To ale není případ Blanky a Jany, ty zdravíme, vyrazili na praděd, pochlubili se výhledy z naší dechberoucí Moravské hory. Posluchačka Eva, to jsme rozpoznali, navštívila legendární Babičino údolí, místo spojené s příběhem Boženy Němcové. Vojta si užívá moře v Polsku, to šlo taky poznat. A Peťa poslal fotku přímo od Eiffelovy věže, o které s úsměvem říká, že to je takový pařížský Petřín, no. Na Facebooku Rádia Haná se dneska vzájemně inspirujeme. Pochlubte se takovou fotkou z dovolené, že uhádneme, kde jste byli. Jdete do toho? Hezké ráno! Rádio.

0: Richarde, máte s kapelou Krištof naprostou pravdu. Život s rádiem Hana je krásný, ne že ne? Vaše rádio do kanceláře, na bazén, do pekárny nebo na ranní šichtu do skladu, to je rádio Hana, taky dneska jsme naskladnili největší ranní hity pro vás. Soutěžili jsme mezi 6. a 9. hodinou v italském létě. Petře, dobré ráno.
1: Čau, tady Peťa, jsem se dovolal do rádia, vyhrál jsem kávu, za což moc děkuju. Rádio poslouchám každý ráno, když se probudím a všechny pozdravuju a ještě jednou moc děkuju.
0: Také zdravíme do Rozvadovic u Litovle. My jsme dneska také hledali v letním servisu nejteplejší moře světa. Hádali jsme, kde jste byli na dovolené, nebo jsme projeli horoskopy. Moc si vážíme toho, že jste si dneska užili ranní topku Rádia Hana. Hit za hit.

0: Víte, stále pokračuje další soutěžní superhit. Se někdy ve vysílání Rádia Hana, možná v dalších minutách ozve. Gianna Nannini. Více o italském léče na webu radiohana.cz. Zprávy dřív než ostatní právě teď.
1: Bude 9 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Neseme další várku informací. Mějme se na pozoru před reklamami na internetu a telefonáty, které slibují výhodné investice. Může jít o podvod. Raději si vždy podobné nabídky zkontrolujme přes preventivní policejní web panprokoukl.cz. Seniorka z Olomoucka se v květnu rozhodla zhodnotit své úspory přes domnělou investiční platformu a až do července rozposlala na různé účty asi 1 300 000 korun. Pak s ní investiční společnost přestala komunikovat. Podvod řeší policie. Pomoc pro péči o děti s psychickými potížemi. Fakultní nemocnice Olomouc oznámila, že získala od soukromého dárce téměř 200 000 korun na podporu péče o děti s duševními problémy. Peníze poslouží oddělení klinické psychologie k nákupu terapeutických pomůcek. Nový historický teplotní rekord. Vedro včera vyhnalo rtuť teploměru ve Strážnici na Jižní Moravě na 41 stupňů Celsia ve stínu. Jde o nový teplotní rekord pro celou Moravu a Slezsko. Teplotní rekordy včera padaly na 91% stanice v České republice. Svůj velký koníček rozvíjí prezident Petr Pavel. Stal se členem klubu sportovních novinářů České republiky jako volný fotograf. Klub schválil jeho přihlášku na základě dosavadní činnosti. Prezident Petr Pavel se dlouhodobě věnuje fotografování, hlavně motosportu.
1: Sport.
3: Na nový ročník v hokejové první lize se chystají přerovští Zubři. Pustí se do přípravných utkání. První přátelák hrají venku proti Frýdku Místku. Utkání je na programu dnes od 17 hodin. Na našich vlnách uslyšíte výsledek.
1: Rádio Hana.
2: S námi máte přehled i ve čtvrtek.
1: Počasí.
0: Taky dneska bychom ve studiu mohli mít na sobě plavky a vysílat pro vás z nafukovacího bazénu. Bude teplo, ale ne takové jako včera. Víme, jak bude, podrobnosti právě teď. Těšíme se oproti včerejšku na ochlazení. Dnešní teploty 30 až 33, polojasno nebo vysoká oblačnost. Zítra polojasno nebo oblačno, teploty 25 až 28. V sobotu polojasno 28 stupňů, v neděli slunečno a 30. Pro vás je připravená blesková doprava z Olomouce, také z příkaz policie v Olomouci na Velkomoravské hlídá u hoteláku. Další hlídka je na Sladkovského za přejezdem. V Olomouci také bouračka. Na Chvalkovické ulici opatrně v zatáčce na výjezdu na Šternberg, kousek před OMV. Na místě je naše posluchačka Blanka.
4: Jedu zrovna do práce a taková škaredá autonehoda přímo v tom esíčku před Týnečkem. Dvě auta v sobě, jako jedno osobní a druhý nějaký technický, nevím, auta tam stojí nebo musí stát, aby my jsme pustili, když jedem směrem do Olomouce.
0: A v příkazích u Olomouce nehoda cyklisty naproti nádraží ve směru do obce. Na rádio máte skvělý vkus a před námi ještě cesty kus.
1: Rádio Hana.

0: Johana Procházka pamětí Radečci, jejich první slavný hit, se kterým prorazili tehdy i do našeho vysílání, do vysílání Rádia Haná. Tohle je Praha v 9 hodin 6 minut.
1: Rádio Haná.
2: Procházka pamětí.
0: Bude

0: tohohle týdne. Ta dnešní 33, to je prostě pohoda. No ale my i přesto dál budeme vaše nejlepší hudební klimatizace. V této hodině zavážeme kopačky, vyrazíme na evropský šampionát do Portugalska.
1: My věříme a doufáme, že náš reprezentační tým zamíří do finále Eura, ale přes všechny prognózy nás čeká nesmírně těžký a houževnatý soupeř.
0: A mrkneme taky na olympiádu do Řecka. Dnešní procházka pamětí tedy bude plná sportů a také plná hitů z jednoho roku. Jste připraveni typovat i z Natašou Bedingfield?
2: Rádio Hana, procházka

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Haná. Vaše letní

Dobře, další prázdninová procházka paměti Rádia Hana už má za sebou, řekněme, první várku hitparádových nápověd. Celou hodinu se spolu vracíme do roku, kdy v našem hanáckém playlistu poprvé hrajeme rozchodového jména. Rozchodového, protože tohle je přesně ten super hit, který vznikl, když Imon dostal kopačky, byl naštvaný na tu holku, byl naštvaný sám na sebe, že to takhle dopadlo, byl naštvaný.

0: Rapper s jmény z hráči jako Čech Grigera, Jankulovský, kdo tam ještě byl, Šmicer, Poborský, Rosický, Nedvěd, Baroš, Ujfaluši a další a další. No tak tihleti pánové se pod taktovkou trenéra Karla Bricknera dostávají až do semifinále proti Řecku.
1: Tak naše sestava je opět naladěná útočně, hrajeme dvěma klasickými útočníky, což se nám myslím z vyšších zápasech vyplatilo. Naopak Řeci opět hrajou s jedným útočníkem a s dvěma krajními, ale ze zadní pozice, takže oni spíš budou se zaměřovat na bránění našich obránců, než na nějaký velký útočení.
0: No je to pravda, Řeci tehdy opravdu bránili, vzpomínáte si, jak tehdy ten zápas dopadl, kolik padlo branek a hlavně postoupili jsme dál, nebo nepostoupili. Zkuste si vzpomenout, kde a s kým jste fandili. V semifinále Eura v tom roce, do kterého se vracíme, Česko versus Řecko, jak jsme to všichni u televize prožívali. Přesně tyhle důležité fotbalové okamžiky připomeneme už po půl desáté. A v základní hudební sestavě Rádia Hana dneska taky Tupac a Elton John, Get a Gospel. Hrajeme vaše nejoblíbenější megahity milénia a vy typujete, ze kterého jsou roku. Takhle nám to funguje každé přední dopoledne mezi 9. a 10. jedině na Hané.
2: Rádio Hana a Procházka paměti.
3: Vracíme vaše vzpomínky.
4: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro, jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz

0: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přívidělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Bikepark Hrubá voda, to je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda, projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobytím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
5: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
6: Rádio Hana, Procházka pamětí.
7: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Jdeme dál čtvrtečnímu dopolednímu vysílání Rádia Hana a Vévodí hity z jednoho roku. Tady vám poprvé hrajeme Tupaca a Eltona Johna. Song natřískaný emocemi. Good Gospel. No a tehdy po moravských ulicích chodíme i v dresech české fotbalové reprezentace. Na autech nám vlají české vlaječky, česká fotbalová trikolora, protože naše reprezentace se v tom roce dostává až do semifinále fotbalového eura. A to eurohoský Portugalsko.
1: My věříme a doufáme, že náš reprezentační tým zamíří do finále eura, ale přes všechny prognózy nás čeká nesmírně těžký a úzkoprsý soupeř.
0: No, naším soupeřem je tehdy Řecko. Řecko se v tom roce, a my si na to tady s kolegy moc dobře vzpomínáme, vy taky možná, Řecko se proslavilo svým vyhlášeným řeckým defenzivním betonem. Řekové plno soupeřů tehdy na mistrovství Evropy porazili díky tomu, že v 16 vozovkách zaparkovali autobus a pak z ničeho nic, a to bylo i v našem případě, z ničeho nic dali gol. V našem případě v prodloužení. Nemám z toho husí kůži i po letech.
1: Tsartas. Tak to je hruza. Řekové nám dali gol, na který už těžko dokážeme reagovat.
0: I to je vzpomínka v Procházce paměti Rádia Hana pro vás.
2: Rádio Hana.
3: Procházka paměti.
0: A máme tu ještě jednu slíbenou. V tomtéž roce, kdy Česko na mistrovství Evropy prohrává s Řeckem 0-1 v semifinále, tak fandíme našim barvám na olympiádě v Aténách. Ta byla, tušíme, v srpnu, pokud si správně vzpomínáme. Jediné české zlato tehdy bral Roman Šebrle a k tomu Češi ještě přivezli 3 stříbra a 5 bronzů. V tomtéž roce, kdy Češi na olympiádě v Aténách, které vyhrávají celkem 9 medailí, je na hitparádovém vrcholu i ukrajinská divočka Ruslana se svým nejdivočejším Wild Dances. Tohle jsme tehdy opravdu hodně hráli. A dáme si to do 15 vteřin. Počítejte teď.
4: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
3: Rádio Hana, Procházka paměti.
2: Hrajeme songy z jedna.

0: české i světové hitparády. Vy máte uhádnout, do kterého roku se vracíme. Takhle funguje procházka pamětí, vždycky mezi 9. a 10. tady u nás na Hané. My v tom roce poznáváme také Black Eyed Peas, jejich Let's Get Started právě dohráli. A Daniel Landa se tehdy rozhodl uctít památku Karla Kryla. Karel Kryl své Morituritas Salutant vydal na konci let 70. Možná jste nevěděli, že Morituritas Salutant znamená jdoucí na smrt tě zdraví. Zase jsme chytřejší. A teď už se odpovíme na otázku, do kterého roku se dneska vracíme.
1: Rádio Hana a procházka pamětí. Dnes je to rok 2004.

0: Procházce paměti znamená jdoucí na smrt tě zdraví. Já naštěstí na smrt ještě nejdu, ale je mi ctí pozdravit Martinu Kvítko ve vysílání Rádia Hana. Hezké dopoledne.
1: Zdravíme všechny a jsme rádi, že tropická vedra polevují, protože to už bylo fakt jako napadnutí. Ale... možná použiju to slovo, málem jsme chcípli.
0: Vlastně máš pravdu. Takhle, kdyby nám někdo v lednu řekl, že si budeme říkat, tyjo, konečně dneska jenom 33, tak se na sebe v lednu budeme dívat, až to není normální, jako jenom 33. V porovnání s těmi předchozími dny je to normální.
1: Ano, je, protože nějakých 38, 40 a dneska klesá to, ochlazuje se na 30 stupňů, tak to prostě. I v Procházce paměti sledujeme počasí a vracíme se do roku, který byl dneska hodně sportovní. Byla tam olympiáda, bylo tam fotbalové euro, ale vlastně to byl i rok přes. A mně přijde hodně vtipné. Ten rok začal ve čtvrtek a skončil v pátek.
0: Aha.
1: No, to vypadá, jako kdyby trval jeden den. Ne, tak začal prostě ve čtvrtek 1. ledna a skončil v pátek 31. prosince a takhle to je. A když byl přestupný, tak tam bylo v únoru kolik dní?
0: No tak 28, že jo, samozřejmě.
1: 29. Přestupný.
0: Tak teď jsi mě nachytala normálně. Normálně 28, ne, ale počkej, já si myslím, že nejsem jediný, který teďka odpověděl 28, ale máš pravdu, že člověk je nastavený takhle, že ten mozek ví, že únor má 28, vlastně ano, přestupný 29, no. A kdo tam má svátek 29?
1: Horimír, to víme taky, tak tady mě nikdo nenachytá. Ale každopádně jsme rádi, že jsme se dneska v Procházce paměti mohli vrátit společně do roku

0: italské léto nahané. A kdo ví, budeme rozdávat těstoviny už v té další hodině, bude Gianna Nannini.
1: Prázdninové vysílání Rádia Hana pokračuje. Tomáš Gottwald za nové zprávy.
2: Bude 10 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Oblíbená letní otázka v Olomouci. Kde tady grillují makrely? Přehledně to ukazuje nová letní mikroaplikace, kde pečou makrely. Nyní je v testovacím provozu a najdeme ji na městském webu opendata.olomouc.eu. Podrobnosti má web report.cz. Kalnou vodu máme v Hranicích. Vodovody a kanalizace ve městě provádějí nutné proplachy a odkalování potrubí. Zakalení vody ve vodovodu ve středu způsobil neoprávněný zásah třetí osoby. Práce potrvají do dnešního odpoledne, píše web Hranic. Z Hranic neseme i tragickou zprávu. V Hranické propasti zemřel včera při průzkumném ponoru jeskyní potapěč. Během projektu mapování nejhlubší zatopené jeskyně světa se vzdálil od skupiny. Záchranáři jeho tělo vyzvedli z hloubky 186 metrů. Pozor na dopravní omezení v regionu, řidiči. V Prostějově se zavře Kralická ulice v úseku u nadjezdu Vitana. Silnice 367 tu bude kvůli opravě vozovky neprůjezdná od 10. do 21. srpna. Bude tu značená objížďka. Uzavírka nás čeká i na Kroměřížsku. V Bystřici pod Hostýnem začne v pondělí 10. srpna oprava Lipnické ulice za téměř 16 milionů korun. Cesta bude kvůli práci neprůjezdná. S dokončením se počítá po zimní pauze v první půlce příštího roku. I zde nás čeká objížďka.
2: Sport.
4: Velká florbalová událost ve Šternberku. O víkendu 15. a 16. srpna se tu uskuteční 12. ročník florbalového turnaje Šternberg Open Air Cup. 32 přihlášených týmů změří síly na hřištích na hlavním náměstí a na základce doktora Hrubého.

0: Liptovské léto na Hané.
1: Muzika italiana.
2: Počasí.
3: Dneska to zase na naší Moravě bude na kraťasy, na sluneční brýle a hlavně na naše vychlazené hity. Ačkoliv nebude takový hit jako včera. Víme, jak bude, těšíme se na dnešní ochlazení 30 až 33 stupňů Celsia, polojasno anebo vysoká oblačnost. Teploty mají jít dolů ještě i během zítřka, v pátek příjemných 26 až 28, polojasno anebo oblačno. Sobotní teploty kolem 28 stupňů, polojasno, v neděli 30 a slunečno.
2: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
3: Nehoda v Olomouci, také na D1 mezi Lipníkem a Přerovem a policie mimo jiné na Šumpersku a také v Přerově. Víme, jak se jezdí tady. Už od nás víte o nehodě na kraji Olomouce na výjezdu na Šternberg. V zatáčce u pevnostky před OMV je tady silný provoz. Policejní hlídky teď lidí v Olomouci na Brněnské, také o kousek dál na Volkrovce vedle tramvajové zastávky. Další policejní hlídky vidíme mezi Šumperkem a Rapotínem nebo v Přerově u Molky na Polní. A ještě dorazila i aktualita z D1 mezi Lipníkem a Přerovem. Po nehodě hlásíte odstavené auto za odpočívadlem Osek. Za volantem dávejte pozor na sebe i na naše další posluchače. Hezké dopoledne.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
5: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
2: Letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I ve čtvrtek dopoledne. Hudební novinka Rádia Hana.
1: Právě teď.
0: Právě teď.

0: My díky moc, že nikam nespěcháte.
1: Rychlé rande, rychlé jídlo, rychlé rádio. Konkurence vás možná zvládne otrávit dřív, než v autě dojedete na nákup. Protože je to pořád dokola, dokola a dokola.
2: To na rádiu Haná se lidi klidně i usadí. Ze všech soukromých rádií nás

0: Holba Fest. Kyselo, kulajda, strapačky a další fakt horská jídla. Hory Čech a Moravy na jednom talíři. Doraž na Holba Fest a užij si fakt ryzí kulinářský zážitek. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec. Všechny

0: 69,90 a M-ko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Cítíte tu vůni? To už se vaří ten nejlepší guláš široko daleko. Pivovar Jadrníček vás zve na gulášfest plný jídla, piva a zábavy. Kotlíky budou bublat a týmy zabojují o titul krále guláše. V sobotu 15. srpna v areálu u Kapličky v Náměšti na Hané. Přijďte ochutnat a pobavit se.
3: Vaše letní rádio.
4: Rádio Hana.

hodinové vlně a víme, že pokračuje olomoucké nejen shakespearovské léto. Konkrétně dneska jsou na programu Králové dabingu, to znamená v hlavní roli herci, režiséři, ale třeba tak

0: Cinemas, taky Přerovská hvězda, Boskovice, Šumperk anebo Bruntál. A samozřejmě, že na Hané taky dál jede naše italské léto.
1: Italské léto na Hané.
2: Buongiorno, Hanáci. Nejlepší prázdninová soutěž pokračuje.
3: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těší.

0: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
1: Pro šmejdi Zlín s Baťapasem. Novou turistickou kartu dostaneš k ubytování ve vybraných hotelích a penzionech. Karta Baťapas ti otevře dveře na spoustu zajímavých míst a provede tě po baťovském Zlíně. Využij Baťapas do konce září a poznej hlavní odkaz Tomáše Bati. Více na baťufregion.cz.
2: Hola, tak už je to tady. Každý

0: Svoboda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Poslouchejte Hanáci. V sobotu se stavte v příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě. Akce je pro malé i velké. Děti se vyřádí ve výtvarné dílně, svezou se na Poníkovi a zahrají si hry, které bavily už naše dědy a babičky. Mimořádně otevřena je i Brachova zahrada. Přijďte do příkaz u Olomouce.
2: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
3: Luskni.cz.
4: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
4: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
4: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
5: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
6: Rádio Hana. Nejlepší hudební.

městech, na různých ulicích radary. I to budeme řešit už za okamžik ve zprávách, protože smysl to samozřejmě má. A po 11. hodině tady u nás nahne.

0: rozdáme těstoviny a budeme si k tomu hrát další italský megahit. Že by to bylo s Gianou Nannínim. Na to si rozhodně počkejte, 10.57, to je aktuální čas. Na Hané přejeme pohodový čtvrtek.
1: Bude 11 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Děkujeme, že jste si nás naladili. Máme tu pro vás další zprávy. Radary v dopravě v Olomouci mají smysl. Městská policie Olomouc oznámila, že díky radarům, které hlídají dodržování povolené rychlosti v ulicích města, ubývá přestupků. Na třech nejnovějších měřících místech, Šternberská, Slavonínská a Jižní ulice, klesl počet hříšníků až o polovinu. Podrobně o tématu radarů hovoří komisař městské policie Olomouc Petr Čundrle v rozhovoru na webu podcasty.olomouc.eu a také v článku na webu report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Od nás víte o tragické události, k níž došlo včera v Hranicích. V Hranické propasti zemřel při průzkumném ponoru jeskyní potapěč. Během projektu mapování nejhlubší zatopené jeskyně světa se vzdálil od skupiny. Úmrtí řeší policie.
4: Pátrání po potapěči mělo smutný konec, kdy jeho tělo bylo nalezeno v hloubce přibližně 185 metrů bez známek života. Vyproštění a vyzvednutí těla provedli policisté z odboru speciálních potápěčských činností a výcviku Frídek Místek. Z důvodu řádného objasnění této tragické události byly zahájeny úkony trestního řízení pro trestný čin usmrcení z nedbalosti.
3: Řekla za policii komisařka Miluše Zajícová. Je čtvrtek a to znamená, že je k dostání nové číslo týdeníku Hanák. A co pak v něm najdeme? Podrobnosti o nehodě významného olomouckého podnikatele Richarda Morávka na dovolené ve Španělsku. Hanák zjišťoval, co se přesně stalo a kdy dojde na převoz podnikatele do Česka. A najdeme tu i kuriozitu z Litovle. Město už několik týdnů vytrhává ze spánku muž, který dělá nad domy průlety s motorovým rogalem. Tyto a další informace v novém čísle týdeníku Hanák. Vyhořelá budova v baťovském areálu ve Zlíně jde k zemi. Začala demolice budovy číslo 34. Jak píše ČT, na místo najíždí těžká technika a pustí se do bourání objektu. Ten v uplynulých týdnech schořel a částečně se zřítil. Demoliční práce potrvají asi 6 týdnů. Příčina požáru je dál v šetření.
1: Sport.
3: Nejlepší koloběžkáři světa se setkají v Lipníku. Od pátku do neděle se tu koná mistrovství světa v koloběhu. Do Lipníku zavítají závodníci z různých států a poměří síly v několika disciplínách. Akce začne v pátek v 10 hodin na stadionu.
1: Počasí.
0: Taky máte oteklé prsty a kotníky. I za to může horké tropické počasí. Abychom tomu předešli, musíme stále a průběžně naše tělo zavodňovat. Denně doporučujeme minimálně 2 až 3 litry. Jinak víme, jak bude dneska zhruba 30 až 32 stupňů, s tím, že na východě Moravy může být trochu víc a lokální přehánky anebo bouřky čekáme v podstatě kdykoliv. Jinak výhledově stále platí, že v pátek bude maximálně 25 až 27 a o víkendu teploty do třicítky.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme dál rozkopané náměstí Hrdinů, už tady také mění semafory, například jak je přechod pro chodce u soudu. Teď to tady máme bez signalizace. Jinak nehodu řešíme v Krnově, kousek od Albrechtické, u té byly, je to srážka osobáku s nákladňákem a drobná kolize auta se zvěří je teď momentálně u Kroměříže na silnici Hradisko Bezměrov. Tak vám přejeme hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Big Yellow Taxi, tak možná nás posloucháte v taxíku, nebo v autobuse, nebo ve vlaku, možná jste v práci nebo doma, ať už jste s námi kdekoliv. Hlavně si dál užívejte naše italské léto.

Po ránu je to vždycky káva, odpoledne vždycky sýry a kolem oběda, což je teď, tady pro vás máme zase hromadu těstovin. A navíc, pokud se dovoláte a také se zaregistrujete i na našich stránkách radiohana.cz, tam najdete ten správný odkaz, můžete získat pro sebe a pro svého parťáka, partnera, pro kohokoliv výlet pro dva přímo do italského Bergama. To je prostě

neuvěřitelných 50 let. No a spolu s ní tady bude Edoardo Benato. Co konkrétně je to za song, to si povíme ještě za chviličku, ale vy už můžete volat. 585 22 55 88. Jedeme Itálii na Hané, rozdáváme těstoviny, tak schválně. Kdo pak se k nám dovolá?

0: Hlavně Gianna Nannini, která napsala tenhle song Onestate Italiana. A tenhle song se oficiálně stal znělkou italského mistrovství světa ve fotbale v roce 1990, kde mimochodem Itálie získala bronz.
1: Italské léto na Hané.
0: Tak Itálie nás bere každým coulem, hlavně teď o prázdninách. Mám teď na trátě naši další posluchačku Datka z Prostějova. Zdravím, buongiorno.
2: Buongiorno, bella mia signorina. Zdravím taky všechny z Prostějova.
0: Tak to je překvapko, protože Datko, ty jsi na mě normálně vybalila úplně krásný italský pozdrav, takže nabízí se otázka, jestli třeba tu italštinu zvládáš trošku líp než třeba moje maličkost, která umí tak jako akorát pozdravit, poděkovat, mille grazie. No.
2: No, párkrát jsem v Itálii byla, takže něco jsem pochytila, ale ono se to tak nějak odbíjí taky kolem toho pozdravu, jídla hlavně a poděkování, tak by to už nějak tak rukama,
0: já,
2: nohama.
0: Já bych teda ještě možná vycucla z paty, když se někdo zeptá, jak se máš, come stai, tak jsme odpovídali vždycky solo lavoro, samá práce, zase práce. Datko, co děláš právě teď s Rádiem Haná?
2: No, poslouchám v práci, účtuju, takže si to tady trošku zpříjemnil, je to horko.
0: A ty v tom horku, v tom vedru, jsi byla schopná ještě vymyslet takovou kratičkou veršovánku, takovou rýmovačku. Povídej.
2: Tak dám všem radu malou, kdo nestojí stranou, ten poslouchá Hanou. No. Čau a nashledanou.
0: Perfetto. Takže Datko, děkujeme za tuhletu motivaci, protože italské léto na Hané pokračuje. Ty už u nás máš hromadu těstovin. Ta výhra je jasná. A když se ještě zaregistruješ na radiohana.cz, je ten správný odkaz, tak můžeš klidně ještě zajet na výlet do italského Bergama. Takže budeme držet palce. Jú?
2: Jo, já už jsem se zaregistrovala, takže už jenom čekám na tu výhru.
0: Perfektně, losujeme 1. září ráno. Měj se moc krásně. Ahoj, ahoj.
2: Tak taky, ahoj všem. Ahoj.
1: Sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané. Muzika italiana.
3: Chystáte oběd? Vyhrajte těstoviny.

www.tesco.cz. A pozor, i když teď vyhráváte těstoviny, jste ve hře o třídenní zájezd do Bergama. Stačí se zaregistrovat na e-shopu ravazio.cz, vyzvednout kód

0: jedině na rádiu Hana.
1: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro, jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam budem?
3: Přestaň! Tu mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky z McDonald's.
5: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays či

0: Tropical Band. Svatovavřinecké hody ve Štěpánově už tento víkend.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Kulturní a informační služby města Přerova vás zvou od pátku do neděle na Přerovské svatovavřinecké hody. V pátek Kamil Střihavka a Citron. V sobotu Pavel Calta a Jana Kiršner. V neděli Revox, Legendy se vrací a Olympic. K tomu doprovodný program pro celou rodinu. Více na Facebooku Kultura Přerov.
3: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
4: Pro šmejdi Zlín s Baťapasem. Novou turistickou kartu dostaneš k ubytování ve vybraných hotelích a penzionech. Karta Baťapas ti otevře dveře na spoustu zajímavých míst a provede tě po baťovském Zlíně. Využij Baťapas do konce září a poznej hlavní odkaz Tomáše Bati. Více na baťufregion.cz.
5: Datart pořádá Maxi Výprodej.
6: Cože? Maxi Výprodej?
5: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Nádvoříčko, první dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov. Už tento pátek až neděli. A co vás čeká? Divadlo, workshopy, hry, obchůdky, vědomosti, prostě dny plné zábavy. Tak dorazte na nádvoříčko. První dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov.
8: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz
0: Rádio Hana.
9: Nejlepší hudební

0: Nahané vracíme zpátky 90. Tohle to je Seal a jeho hitovka Crazy. Možná to zní bláznivě, ale pokud třeba jezdíte na dovolenou k moři, jako první věc řešíte, jakou teplotu bude mít voda. A když je to nějakých 25, tak si říkáte, jo, tak to je v pohodě, tak to je v cajku, to dávám. No a zamysleli jste se někdy nad tím, kde je úplně to nejteplejší moře na celém světě?
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I ve čtvrtek.
2: Rádio Hana a letní servis.
3: Hezké prázdniny, děkujeme, že nás ladíte. S kolegy ve studiu jsme si dali další letní rádiovou výzvu. Kam musíme letět, když se chceme vykoupat v nejteplejším moři na světě? Víte, tipnete si, že by to bylo Rudé moře? Ne. Takže třeba Středozemní? Taky ne. Jaderské nebo Tyrhenské u Itošky? Ani to. K nejteplejším mořím světa patří Perský neboli Arabský záliv. Je to záliv Indického oceánu propojený s Ománským zálivem a Arabským mořem přes Hormuzský průliv. V létě tam má moře běžně 34 až 35 stupňů Celsia. A vědci tam dokonce naměřili i 37,6 stupně. To už je skoro jako ve vaně. Proč? Záliv je poměrně mělký, ze všech stran ho obklopují rozpálené bouště a v létě tam teploty vzduchu běžně přesahují 45 stupňů. Takže slunce moře ohřívá téměř nepřetržitě. Co jsme si tedy řekli a s čím ohromit kámoše u bazénu? K nejteplejším mořím světa patří Perský neboli Arabský záliv. Běžně má kolem 35 stupňů Celsia. Jako kafe.
2: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Hana.

0: nás můžete vyhrát italské kafe, těstoviny, sýry. A teď v poledních zprávách bude i pozvánka na gastrofestival Chutě kraje. Tak poslouchejte dál.
1: Bude 12 hodin.
2: Hezké poledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Jaké kulinářské dobroty dokáže nabídnout Olomoucký kraj? To poznáme na letním food festivalu Chutě kraje. Poprvé zavítá i do Olomouce. Regionální kuchyni a produkty najdeme v neděli 6. září v Olomouckém Rozáriu i s doprovodným programem.
4: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Blíží se největší závod silniční cyklistiky v České republice. Prestižní Czech Tour 2026 odstartuje 13. srpna v Praze a postupně peloton cyklistů zavítá i tradičně do našeho regionu. A můžeme se těšit i na mezinárodní týmy. Vyvrcholení čtyřdenní cyklistické túry bude na Moravě. Třetí etapa 15. srpna prověří cyklisty horským dojezdem na ikonické Dlouhé stráně na Šumpersku a poslední etapa 16. srpna vyrazí z Kroměříže na Beskydské pustevny. Doplníme, že cyklistickou Czech Tour budou jako vždy provázet dopravní omezení v trase jednotlivých etap. Jak píše Report.cz, půjde o klouzavé uzavírky, které na bodech trasy potrvají cirka půl hodiny.
1: Sport.
3: Vytouženou posilu do levé obrany možná získá fotbalová Sigma Olomouc. Jak píše Deník, na pozici levého beka Sigmu už od zimy tlačí bota a nejspíš na post zamíří 24-letý Švéd Anton Ekerot. Uvidíme, zda přestup vyjde.

0: To je italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí.
2: Trocha mraku, do toho trochu foukne a hned je to počasí snesitelnější, že? Víme, jak bude. Na Moravě dneska odpoledne teploty kolem 30, na horách, konkrétně v Jeseníkách, by to mělo být o 5 stupňů méně. A nějakých 25 až 27 už zítra budeme mít v podstatě všude. A zatímco dneska čekáme místy, přehánky anebo bouřky, tak v pátek a o víkendu bude vesměs polojasno se sluníčkem.
1: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. Víme o nehodě na dálnici D35 na 250. kilometru Olomouc-Mohelnice. Je to kousek před exitem na Sobůrky Litovel. Teď tady máme neprůjezdný pravý pruh. Jde o srážku dvou osobáků. Bouráme taky na trase Horní Loděnice, Moravský Beroun. I tady máme v sobě dvě auta. A ještě máme hlášenou policejní hlídku v Otrokovicích na ulici Obízná. Tak hlavně šťastnou cestu a dobře dojeďte.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
4: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce.

0: sýry, kávu, těstoviny. Ano, italské léto pokračuje dál. Kompletně pravidla najdeme už teď na radiohana.cz a my vám držíme palce, protože klapnout to může vždycky třikrát denně.
1: Italské léto na Hané.
2: Buongiorno, Hanáci. Nejlepší prázdninová soutěž pokračuje.
3: Vyhrála jsem sýry, moc se na ně těším.
4: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
2: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
3: Vyhrála jsem těstoviny.
5: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
2: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
3: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
4: Pojedu do Bergama.
3: Všichni si užijte léto.
2: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
3: Ať je italské léto na Hané.
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
6: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
7: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
8: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
9: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
10: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
11: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
10: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
12: Holba Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Holba Fest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
13: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
14: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
13: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
15: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
1: Rádio Hana. Kudy

0: 1984 vydává Prince své průlomové album Purple Rain. To navždy změnilo historii popu i rocku. Vyčistili jste si dnes zuby nebo dáváte žvíkačku? Je Národní den svěžího dechu. Svěží rádio, svěží hity i ve čtvrtek 6. srpna.
1: Rádio Haná, kalendárium. Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
2: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku CZ.
3: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
4: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
5: Proto ne.
4: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
5: Proto taky ne.
4: Tak proč?
5: Protože jsi nekoupil ty lístky naší Shakespeareovky.
4: Ale koupil.
5: Fakt?
4: Fakt?
5: Oh, ty jsi nejlepší.
4: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
6: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
8: Klášterní hudební slavnosti. Šumperk, Velké Losiny, Karlova Studánka, Jeseník a Šternberg. Výjimečné koncerty v neopakovatelných kulisách Jeseníku, na kterých vystoupí například Adam Plachetka, Pavel Šporcl, Jan Cina, Bára Basiková nebo Vojtěch Pelka. Od června do září. Objevte více na klášterky.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Coming a Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Coming a Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňágáš Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Coming a Camp. 7. a 8. srpna na kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
11: Radio Hana.

0: A je to tady pořád, falešné reklamy na internetu, podvodné telefonáty, na co bychom si měli dávat pozor také v létě, o tom budeme mluvit už za okamžik ve zprávách Rádia Hana, kde si samozřejmě dál hrajeme ten nejlepší hudební výběr, také po 13. hodině.
1: Hit

Možná k tomu zaspívá Adriano Celentano už další hodině. To vám teď ještě nemůžu na 100% potvrdit. Každopádně zprávy jsou tady, tak přejem

0: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách. Vítejte u nich. Mějme se na pozoru před reklamami na internetu a telefonáty, které slibují výhodné investice. Může jít o podvod. Raději si vždy podobné nabídky zkontrolujme přes preventivní policejní web panprokoukl.cz. Seniorka z Olomoucka se v květnu rozhodla zhodnotit své úspory přes domnělou investiční platformu a až do července rozposlala na různé účty asi 1 milion 300 tisíc korun. Pak s ní investiční společnost přestala komunikovat. Podvod řeší policie.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: V Přerově už brzy budeme rozhodovat, jaké nové nápady zlepší město. Komise tu vybrala z návrhů občanů 12 projektů pro sdílený rozpočet. Které z nich se zrealizují, to rozhodnou občané v zářijovém hlasování. Podrobnosti na webu přerov.eu. Ještě stále v našem regionu čelíme rizikům spojeným s počasím. Meteorologové varují před vyšším rizikem vzniku požárů při současném suchu a horku a dále před vysokými teplotami. A to v našem regionu v Olomouckém, Zlínském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji.
2: Během čtvrtka 6. srpna ještě vystoupí teploty ve východní polovině Moravy a Slezska na 32 až 36. Teploty přes 32 stupňů mohou na východě území nadále působit komplikace v energetice, dopravě a živočišné výrobě. V kombinaci s vyšší vlhkostí vzduchu budou vysoké teploty stále znamenat na většině území zvýšenou zátěž na lidský organismus. Vydala Jana Hujslová, Český hydrometeorologický ústav.
0: Mimochodem, Česko má za sebou už více než 20 tropických nocí a vlna veder pokračuje. Podle průzkumu agentury NMS vadí vysoké teploty asi 4/5 lidí v Česku. Shodují se, že hraniční teplota pro zvládání horka leží kolem 35 stupňů Celsia ve stínu, píší novinky.cz.
1: Sport.
0: Evropské fotbalové poháry se posouvají do třetího předkola. Dnes uvidíme v akci dva české kluby. Na domácím trávníku se v Evropské lize představí Hradec Králové, který od 19 hodin vyzve Bešiktaš Istanbul, a v konferenční lize hraje třetí předkolo Jablonec doma s Rigou od 18 hodin. Na našich vlnách uslyšíte výsledky.
1: Počasí.
3: Jak od nás víte, na Šumpersko včera dorazily bouřky, místy padaly i kroupy a taky stromy. Hasiči tady měli zhruba 60 výjezdů. Taky víme, jak bude. Dneska ještě pořád hic, ale teploty už konečně klesnou pod tropickou třicítku, a to už zítra, kdy bude 25 až 27. O víkendu by pak nejčastěji mělo být 26 až 30. Nicméně dál platí varování před extrémním vedrem, protože příští týden naměříme 32 až 30. 5 stupňů.
1: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že radary v Olomouci mají smysl, ať už je to na Šternberské, Slavonínské, anebo na Jižní, tady prý díky nim klesl počet hříšníků až o polovinu a radary nás v Olomouci hlídají taky na Okružní, anebo na Přerovské. Mimochodem, tady tu rychlost prý překračujeme nejčastěji. A ještě se podíváme na nehodu, která se dořešuje na dálnici D35 na trase Olomouc-Mohelnice, 250. kilometr kousek před exitem na Subu. Burky Litovel. Tady máme ještě stále čukanec dvou osobáků. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

herečkář a básník, o kterém se říká, že je taky takzvaný kníže pornofolku. Je to Záviš v olomouckém Bounty. No a chystáme pro vás rokové hranice v sobotu 8. srpna, konkrétně v hranickém Letňáku bude v ten den spousta hard and heavy kapel, včetně jednoho zahraničního hosta, což budou němečtí Freedom Call. Tak se těšíme i na rokové hranice. No a pořád taky jedeme na melodické italské vlně, že?

0: rána.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
3: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek.

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika. Floria léto, výstava, která roste s vámi.
2: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
3: Cítíte tu vůni? To už se vaří ten nejlepší guláš široko daleko. Pivovar Jadrníček vás zve na gulášfest plný jídla, piva a zábavy. Kotlíky budou bublat a týmy zabojují o titul krále guláše. V sobotu 15. srpna v areálu u Kapličky v Náměšti na Hané. Přijďte ochutnat a pobavit se.
4: Poslouchejte, Hanáci. V sobotu se stavte v Příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě. Akce je pro malé i velké. Děti se vyřádí ve výtvarné dílně, svezou se na poníkovi a zahrají si hry, které bavily už naše dědy a babičky. Mimořádně otevřena je i Brachova zahrada. Přijďte do Příkaz u Olomouce.
5: Luskni.cz.
6: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
5: Luskni.
6: Koloběžku nebo spotřebič?
5: Luskni a máš.
6: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
7: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.

0: Hané, zítra budeme mít jako speciálního hosta oblíbeného moravského hvězdáře a ten nám poví něco k zatmění slunce, které nás čeká vlastně už příští týden ve středu. Takže se těšíme a dneska už filmové hvězdy, dneska filmové premiéry.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Filmové novinky do našich kin tradičně přichází každý čtvrtek. A co tady máme nového tento týden?
3: Ahoj Lukáši, dobrý den milí posluchači.
2: Zdraví za filmové experty našeho rádia Radek Krojciger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc a přináší premiéry úvodu srpna.
3: Do silné kombinace filmů, která momentálně v kinech je, nám tento týden nové premiéry dokonale doplňují žánrovou skládačku. Už dlouho vyhlížíme opravdu vtipnou českou komedii a něco mi říká, že díky filmu 6 gramů už nemusíme déle čekat. Nález pytlíku se 6 gramy něčeho podezřelého na školním výletě vyvolá schůzku rodičů a ředitelky a stane se z toho schůzka plná absurdit a nečekaných twistů.

0: Patrola, dinosauří film. Slabkou patrolou už byl kdo ví jaký film, ale dinosauři jsou novinka. Nápadně podobně jako v jurském světě se štěňata ocitnou na ostrově, kde ještě žijí dinosauři.
1: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
0: Shodou okolností jsou na ostrově také diamanty. A ty velmi zajímají starostu Hamdingra. A to je chodící průšvih. Ale tlapkovku znáte, všechno dobře dopadne.
2: Jsem Rex, co kdybych vás tu provedl? Jo! Všude dobře, doma nejlíp.
0: Poslední premiérou je horor Zmrzlinář. Je to v hororové hantýrce klasický slasher a začne být hodně brutální a krvavý v okamžiku, kdy do klidného města přijede roztomilé autíčko s usměvavým zmrzlinářem a začne prodávat zmrzlinu, která má na děti opravdu neblahý vliv. O tom, jak je film drsný, svědčí také jeho přístupnost. Od 18 let. Na zmrzlináře tedy nikoho pod 18 nepustíme.
3: Česká komedie 6 gramů, tlapková patrola s dinosaury i mrazivý horor Zmrzlinář. Od 18 let jsou prázdninová lákadla 1. srpnového týdne v moravských kinech. Za naše experty Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas Olomouc. Děkujeme.
0: Díky za rozhovor, Lukáši, a přeju posluchačům krásné letní dny.
4: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.

0: naše letní rádio Hana a pokud se každé prázdniny pravidelně pídíte potom, kde se dá v Olomouci o víkendu jít na makrely, no tak poslouchejte následující zprávy, protože možná pro vás bude v provozu jedna speciální aplikace. Podrobnosti za chvilku a po 14. hodině na Hané.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Určitě DJ Cyril. Bude taky Miraj. A možná zazní i óda, italská óda na Suzanu. Pokud ano, tak v tom případě budeme rozdávat další kus vynikajícího italského síra. Tak poslouchejte dál. Teď už zprávy, Rádio Hana, prčíme dál.

zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Oblíbená letní otázka v Olomouci, kde tady grillují makrely? Přehledně to ukazuje nová letní mikroaplikace, kde pečou makrely. Nyní je v testovacím provozu a najdeme ji na městském webu opendata.olomouc.eu. Podrobnosti má web report.cz. Kalnou vodu máme v Hranicích. Vodovody a kanalizace ve městě provádějí nutné proplachy a odkalování potrubí. Zakalení vody ve vodovodu ve středu způsobil neoprávněný zásah třetí osoby. Práce potrvají do dnešního odpoledne, píše web Hranic. Pozor na dopravní omezení v regionu, řidiči. V Prostějově se zavře Kralická ulice v úseku u nadjezdu Vitana. Silnice 367 tu bude kvůli opravě vozovky neprůjezdná od 10. do 21. srpna. Bude tu značená objížďka. Uzavírka nás čeká i na Kroměřížsku. V Bystřici pod Hostýnem začne v pondělí 10. srpna oprava Lipnické ulice za téměř 16 milionů korun. Cesta bude kvůli práci neprůjezdná. S dokončením se počítá po zimní pauze v první půlce příštího roku. I zde nás čeká objížďka. Sport. Velká florbalová událost ve Šternberku. O víkendu 15. a 16. srpna se tu uskuteční 12. ročník florbalového turnaje Šternberg Open Air Cup. 32 přihlášených týmů změří síly na hřištích, na hlavním náměstí a na základce doktora Hrubého.

0: italské léto na Hané.
1: Muzika italiana.
2: Počasí.
3: Taky máte oteklé prsty a kotníky. I za to můžeme horké tropické počasí. Abychom tomu předešli, musíme stále a průběžně naše tělo zavodňovat. Denně doporučujeme minimálně 2 až 3 litry. Jinak víme, jak bude dneska zhruba 30 až 32 stupňů, s tím, že na východě Moravy může být trochu víc a lokální přehánky anebo bouřky čekáme v podstatě kdykoliv. Jinak výhledově stále platí, že v pátek bude maximálně 25 až 27 a o víkendu teploty do třicítky.
2: Jsem John, John Crane a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní hlídku teď můžeme potkat v Olomouci na Dolní Novosadské, taky v Mohelnici na Třebovské, anebo na D1 na exitu Hulín Západ. A nehodu máme hlášenou na silnici 150 na trase Přerov Rokytnice, tak tedy opatrně a všem každopádně šťastnou cestu.
2: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
5: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
2: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Haná.
1: Jsme online na radiohana.cz.
2: Holba Fest. Vůně grilu, špekáčky na ohni, akustická kytara, nebe nad hlavou. Užij si Fakt Rizí horský kemping. Doraž na Holba Fest na Fakt Rizí horský festival 28. až 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
3: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
4: Už tam budem?
5: Nech toho.
4: Naštěji už tam budem.
5: Přestaň, tu mě vedro.
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
9: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Pro šmejdi z Lín s Baťa Pasem. Novou turistickou kartu dostaneš k ubytování ve vybraných hotelích a penzionech. Karta Baťa Pas ti otevře dveře na spoustu zajímavých míst a provede tě po baťovském Zlíně. Využij Baťa Pas do konce září a poznej hlavní odkaz Tomáše Bati. Více na baťufregion.cz.
11: Datart pořádá Maxi Výprodej.
12: Cože? Maxi Výprodej?
11: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
12: Tak to je další level.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
14: Kulturní a informační služby města Přerova vás zvou od pátku do neděle na Přerovské svatovavřinecké hody. V pátek Kamil Střihavka a Citron. V sobotu Pavel Calta a Jana Kiršner. V neděli Revox, Legendy se vrací a Olympik. K tomu doprovodný program pro celou rodinu. Více na Facebooku Kultura Přerov.

0: trocha statistiky i nějaké ty hokejové novinky. Hlavně, že vždycky víme, co se děje v našem regionu, že sledujeme aktuality pro vás tady na Hané každý den.
1: O čem se píše?
0: Nejprve trocha statistiky, která rozhodně není nuda. Teď v červenci se v olomoucké porodnici narodilo 146 miminek. Jak informuje Olomouc.cz, nejčastějším chlapeckým jménem byl Matyáš a mezi dívkami to vyhrála Natálka. Blíží se hokejová sezóna a HC Olomouc po páté pro fanoušky vypraví svůj oblíbený Mora Express. Kdy a kam letos pojede, tak to zjišťuje Report.cz. A co pro nás má nový týdeník Hanák? Jsou to například podrobnosti o nehodě významného olomouckého podnikatele Richarda Morávka na dovolené ve Španělsku a taky tu najdeme kuriozitu z Litovle. Město totiž už několik týdnů trápí neznámý vtipálek, který dělá nad domy průlety s motorovým rogalem. To a mnohem víc nabízí týdeník Hanák, který vychází každý čtvrtek. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
2: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Hana.

0: Tady u nás na Hané posíláme dál ten nejlepší hudební výběr. Teď už se mnou ve studiu kolega Štěpánek, tě zdravím, ahoj.
1: Přesně tak, krásný čtvrtek.
0: Tak my už se společně, my dva, chystáme na víkend, protože nás oba dva čekají hody, a to svatovavřinecké hody, ale vlastně pokaždé my dva budeme na jiném místě.
1: Přesně tak, budeme oba dva slavit svatého Vavřince, budeme si užívat hodové slavnosti, akorát teda ty budeš ve Štěpánově.
0: A ve Štěpánově my třeba budeme mít loutkové divadlo, Dixie, Klidovky, Revivaly a myslím si, že tou hlavní hvězdou v neděli pak bude Děda Mládek, Illegal Band. Co teda nabídneš ty v Přerově na svatovavřineckých hodech?

0: rozhodně taky bude stát za to.
1: Vlastně v Přerově i ve Štěpánově to bude taky o tom folkloru, o jarmarku, o tom, že si na stáncích prostě zase vybereme, co budeme chtít.
0: Přesně tak.
1: Svatova Břinecké hory v Přerově s kolegou Štěpánem a ve Štěpánově
0: s kolegyním Martinou Kvítko.
1: Budeme se těšit a po 15. hodině. Hit.

třeba s tímhletím songem Suzana. Poslouchejte a třeba to s námi vychytáte. Teď zprávy, počasí, doprava.

0: Děkujeme, že jste si nás naladili. Máme tu pro vás další zprávy. Radary v dopravě v Olomouci mají smysl. Městská policie Olomouc oznámila, že díky radarům, které hlídají dodržování povolené rychlosti v ulicích města, ubývá přestupků. Na třech nejnovějších měřících místech, Šternberská, Slavonínská a Jižní ulice, klesl počet hříšníků až o polovinu. Podrobně o tématu radarů hovoří komisař městské policie Olomouc Petr Čundrle v rozhovoru na webu podcasty.olomouc.eu a také v článku na webu report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Od nás víte o tragické události, k níž došlo včera v Hranicích. V Hranické propasti zemřel při průzkumném ponoru jeskyní Potapěč. Během projektu mapování nejhlubší zatopené jeskyně světa se vzdálil od skupiny. Úmrtí řeší policie.
2: Pátrání po Potapěči mělo smutný konec, kdy jeho tělo bylo nalezeno v hloubce přibližně 185 metrů bez známek života. Vyproštění a vyzvednutí těla provedli policisté z odboru speciálních potápěčských činností a výcviku Frýdek Místek. Z důvodu řádného objasnění této tragické události byly zahájeny úkony trestního řízení pro trestný čin usmrcení z nedbalosti.
0: Řekla za policii komisařka Miluše Zajícová. Vyhořelá budova v Baťovském areálu ve Zlíně jde k zemi. Začala demolice budovy číslo 34. Jak píše ČT, na místo najíždí těžká technika a pustí se do bourání objektu. Ten v uplynulých týdnech schořel a částečně se zřítil. Demoliční práce potrvají asi 6 týdnů. Příčina požáru je dál v šetření.
1: Sport.
0: Nejlepší koloběžkáři světa se setkají v Lipníku. Od pátku do neděle se tu koná mistrovství světa v koloběhu. Do Lipníku zavítají závodníci z různých států a poměří síly v několika disciplínách. Akce začne v pátek v 10 hodin na stadionu.
1: Počasí.
3: Trocha mraku, do toho trochu foukne a hned je to počasí snesitelnější, že? Víme, jak bude. Na Moravě dneska odpoledne teploty kolem 30, na horách, konkrétně v Jeseníkách, by to mělo být o 5 stupňů méně. A nějakých 25 až 27 už zítra budeme mít v podstatě všude. A zatímco dneska čekáme místy přehánky anebo bouřky, tak v pátek a o víkendu bude vesměs polojasno se sluníčkem.
1: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci musíme každopádně 30 dodržovat na Svornosti, na Kmochově a taky u parku na ulici Krapkova. A dál v Olomouci počítáme i s rozkopaným náměstím Hrdinů, takže sledujeme značky. A pozor na nové dopravní omezení v Prostějově. Tady se totiž po víkendu zavře Kralická ulice v úseku u nadjezdu Vitana. Vozovka se tady bude opravovat a bude neprůjezdná od 10. do 21. srpna. Objížďka tu bude značená v Prostějově na Kralické, tak hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Tohle je Rádio Hana.

sousedku, která ví o všem, co se v ulici šustne, zkrátka drbnu, tak než ji začnete ignorovat, zbystřete, protože možná koukáte na budoucího milionáře. 67letá Miriam z Kolumbie totiž udělala z drbání oficiální biznis. Všechno si poctivě zapisuje, fotí a sousedům prodává čerstvé novinky za pár kaček. Ale pozor, to nejlepší přichází nakonec. Lidé ji totiž platí i za mlčení, to znamená, když to někde někomu, jak se říká, ujede, tak tahle paní se postará, aby se to nerozšířilo. No a výsledek, 2 domy bez hypotéky. Tak pokud vás napadá někdo, kdo ví o všem a kdo drbe 24/7, tak mu tuhle informaci zprostředkujte, protože možná je u něj nebo u ní čas změnit kariéru. Díky, že ladíte Hanou a i nadále vám přejeme hezký 6. srpen.

0: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
3: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
5: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Svatova Vřinecké hody ve Štěpánově jsou už tento víkend. Bohatý doprovodný program, stánky, pití i jídlo a skvělá atmosféra pro celou rodinu. V sobotu status quo tribute, rock and roll band, pohádka Klauniáda a v neděli koncert Děda Mládek Illegal Band. Svatova Vřinecké hody ve Štěpánově už tento víkend.
2: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
4: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
5: Nádvoříčko, první dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov. Už tento pátek až neděli. A co vás čeká? Divadlo, workshopy, hry, obchůdky, vědomosti, prostě dny plné zábavy. Tak dorazte na nádvoříčko. První dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Tady je Rádio Hana.

0: naše další zprávy. Už za malou chvíli budeme mluvit například o dalších investičních podvodech i o novém čísle týdeníku Hanák. Tak to a mnohem více za okamžik, no a pak jedeme dál.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Ocele u nás Kateřina Marie Tichá.

0: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách. Vítejte u nich. Mějme se na pozoru před reklamami na internetu a telefonáty, které slibují výhodné investice. Může jít o podvod. Raději si vždy podobné nabídky zkontrolujme přes preventivní policejní web panprokoukl.cz. Seniorka z Olomoucka se v květnu rozhodla zhodnotit své úspory přes domnělou investiční platformu a až do července rozposlala na různé účty asi 1 milion 300 tisíc korun. Pak s ní investiční společnost přestala komunikovat. Podvod řeší policie. Je čtvrtek a to znamená, že je k dostání nové číslo týdeníku Hanák. A co pak v něm najdeme? Podrobnosti o nehodě významného olomouckého podnikatele Richarda Morávka na dovolené ve Španělsku. Hanák zjišťoval, co se přesně stalo a kdy dojde na převoz podnikatele do Česka. A najdeme tu i kuriozitu z Litovle. Město už několik týdnů vytrhává ze spánku muž, který dělá nad domy průlety s motorovým rogalem. Tyto a další informace v novém čísle týdeníku Hanák. Ještě stále v našem regionu čelíme rizikům spojeným s počasím. Meteorologové varují před vyšším rizikem vzniku požárů při současném suchu a horku a dále před vysokými teplotami. A to v našem regionu v Olomouckém, Zlínském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji.
1: Během čtvrtka 6. srpna ještě vystoupí teploty ve východní polovině Moravy a Slezska na 32 až 36. Teploty přes 32 stupňů mohou na východě území nadále působit komplikace v energetice, dopravě a živočišné výrobě. V kombinaci s vyšší vlhkostí vzduchu budou vysoké teploty stále znamenat na většině území zvýšenou zátěž na lidský organismus. Vydala Jana Hujslová, Český hydrometeorologický ústav.
0: Mimochodem, Česko má za sebou už více než 20 tropických nocí a vlna veder pokračuje. Podle průzkumu agentury NMS vadí vysoké teploty asi 4/5 lidí v Česku. Shodují se, že hraniční teplota pro zvládání horka leží kolem 35 stupňů Celsia ve stínu, píší Novinky.cz. Sport. Evropské fotbalové poháry se posouvají do třetího předkola. Dnes uvidíme v akci dva české kluby. Na domácím trávníku se v Evropské lize představí Hradec Králové, který od 19 hodin vyzve Bešiktaš Istanbul. A v konferenční lize hraje třetí předkolo Jablonec doma s Rigou od 18 hodin. Na našich vlnách uslyšíte výsledky.

0: Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Počasí na Moravě v pátek, velmi příjemné, počítáme s polojasnou oblohou a s teplotami okolo 25 stupňů Celsia ve stínu a taky se slabým větrem. A co víkend? V sobotu nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia, neděle bude o něco teplejší a denní maxima vystoupají ve stínu na 33.
2: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava. Bourá se na Uničovsku v obci Střelice, jde o nehodu dvou osobních aut, která se dá ale opatrně projet. No a dva osobáky v sobě jsou taky v Lipové, u Bystřice pod Hostýnem, i zde se ale dostaneme.

0: nebo ve Svitavách u tří mostů.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
3: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.
4: Co dělat, co se nesmí, co je zakázané.

0: nejlepší prázdninová soutěž pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
2: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
2: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: Ať je italské léto nahané.

Na druhé výročí svého vztahu. No a i když už klepal na dveře porod, tak doufali, že to v klidu stihnou. No, stihli. Během pouhých 90 minut zvládli ano u oltáře i první křik v porodnici. Nevěsta tak stihla obřad, svatební šaty i porod zhruba do hoďky a půl. Tak tomu se říká efektivní plánování.

0: Rychlé jídlo, rychlé rádio. Konkurence vás možná zvládne otrávit dřív, než v autě dojedete na nákup. Protože je to pořád dokola, dokola a dokola.
1: To na rádiu Haná se lidi klidně i usadí. Ze všech soukromých rádií nás

0: letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Klášterní hudební slavnosti. Šumperk, Velké Losiny, Karlova Studánka, Jeseník a Šternberg. Výjimečné koncerty v neopakovatelných kulisách Jeseníku, na kterých vystoupí například Adam Plachetka, Pavel Šporcl, Jan Cina, Bára Basiková nebo Vojtěch Pelka. Od června do září. Objevte více na klášterky.cz.
2: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
3: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
4: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
3: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
5: Holba Fest. Pokáč, Kateřina Marie Tichá, Reflexy, Valda Genk, Jitka Čvančarová, Rizí Beat, hudba, co má fakt říz. Sedni na vlak a zažij fakt rizí koncept festivalu Holba Fest. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
6: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.

0: 69,90 a M-ko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
2: Tohle je Rádio Hana.

0: kafíčko. Rádio Haná a letní servis.
1: Hezké prázdniny, děkujeme, že nás ladíte. S kolegy ve studiu jsme si dali další letní rádiovou výzvu. Kam musíme letět, když se chceme vykoupat v nejteplejším moři na světě? Víte, tipnete si? Že by to bylo Rudé moře? Ne. Takže třeba Středozemní? Taky ne. Jaderské nebo Tyrhenské u Itošky? Ani to. K nejteplejším mořím světa patří Perský neboli Arabský záliv. Je to záliv Indického oceánu propojený s Ománským zálivem a Arabským mořem přes Hormuzský průliv. V létě tam má moře běžně 34 až 35 stupňů Celsia. A vědci tam dokonce naměřili i 37,6 stupně. To už je skoro jako ve vaně. Proč? Záliv je poměrně mělký, ze všech stran ho obklopují rozpálené bouště a v létě tam teploty vzduchu běžně přesahují 45 stupňů. Takže slunce moře ohřívá téměř nepřetržitě. Co jsme si tedy řekli a s čím ohromit kámoše u bazénu? K nejteplejším mořím světa patří Perský neboli Arabský záliv. Běžně má kolem 35 stupňů Celsia. Jako kafe.
0: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Haná.
2: Svět spánku.cz. Dřevo všude, i pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte, není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
3: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku.cz.
4: Poslouchejte, Hanáci. V sobotu se stavte v příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě. Akce je pro malé i velké. Děti se vyřádí ve výtvarné dílně, svezou se na Poníkovi a zahrají si hry, které bavily už naše dědy a babičky. Mimořádně otevřena je i Brachova zahrada. Přijďte do příkaz u Olomouce.
5: Luskni.cz.
6: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
5: Luskni.
6: Koloběžku nebo spotřebič?
5: Luskni a máš.
6: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
7: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
8: Proto ne.
7: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
8: Proto taky ne.
7: Tak proč?
8: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
7: Ale koupil.
8: Fakt?
7: Fakt?
8: Oh, ty jsi nejlepší.
7: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
10: Cítíte tu vůni? To už se vaří ten nejlepší guláš široko daleko. Pivovar Jadrníček vás zve na gulášfest plný jídla, piva a zábavy. Kotlíky budou bublat a týmy zabojují o titul krále guláše. V sobotu 15. srpna v areálu u kapličky v náměšti na Hané. Přijďte ochutnat a pobavit se.
11: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
12: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
11: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
13: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové hranice.

0: přijďte 8. srpna do Hranic.
1: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz
2: Rádio Hana.

0: 17 hodin.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Oblíbená letní otázka v Olomouci, kde tady grillují makrely? Přehledně to ukazuje nová letní mikroaplikace, kde pečou makrely. Nyní je v testovacím provozu a najdeme ji na městském webu opendata.olomouc.eu. Podrobnosti má web report.cz. Kalnou vodu máme v Hranicích. Vodovody a kanalizace ve městě provádějí nutné proplachy a odkalování potrubí. Zakalení vody ve vodovodu ve středu způsobil neoprávněný zásah třetí osoby. Práce potrvají do dnešního odpoledne, píše web Hranic. Pozor na dopravní omezení v regionu, řidiči. V Prostějově se zavře Kralická ulice v úseku u nadjezdu Vitana. Silnice 367 tu bude kvůli opravě vozovky neprůjezdná od 10. do 21. srpna. Bude tu značená objížďka. Uzavírka nás čeká i na Kroměřížsku. V Bystřici pod Hostýnem začne v pondělí 10. srpna oprava Lipnické ulice za téměř 16 milionů korun. Cesta bude kvůli práci neprůjezdná. S dokončením se počítá po zimní pauze v první půlce příštího roku. I zde nás čeká objížďka.
0: Sport.
2: Velká florbalová událost ve Šternberku. O víkendu 15. a 16. srpna se tu uskuteční 12. ročník florbalového turnaje Šternberg Open Air Cup. 32 přihlášených týmů změří síly na hřištích, na hlavním náměstí a na základce doktora Hrubého.
0: Počasí.
3: 20,3 stupně, tak taková je průměrná teplota pro 7. srpen. Víme, jak bude. Dnes se mohou stále ve večerních hodinách objevit bousky, zítra nás potom čeká polojasná obloha a příjemná teplota okolo 25 stupňů Celsia. O víkendu potom sluníčko, v sobotu teploty do 30 stupňů, v neděli pak do 33.
0: Doprava.
3: Bourá se na Uherskohradišťsku v obci Babice, jde o nehodu dvou osobních aut, policisté to vyšetřují a počítat tu musíte s mírným zdržením. No a kde si dát

0: na Kojetínské. Dobře dojďte.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Dad do Itálie.
1: Italské megahity, káva, těstoviny

0: taky ve čtvrtek odpoledne pokračuje na rádiu Haná italské léto, rozdáváme italské síry a na centrální lince je Kristýna Skomárová. Kristýno, krásné odpoledne.
1: Ahoj.
0: Prozraďte nám, jak jste zvládla tu vlnu veder, která samozřejmě ještě úplně neskončila, ale zítra už by se nám mělo trošičku ulevit, tak povídejte.
1: No vzhledem k tomu, že mám ráda sluníčko a teplo, tak se to dalo přežít. Samozřejmě ty noci byly horší, ale já jsem ráda, já jsem těšná za sluníčko.
0: A takhle, když jste byla v práci, tak tam máte klimatizaci, nebo je vám příjemné vedro i v uzavřeném prostoru?
1: Máme od loňska klimatizaci, takže je dobrý.
0: No tak to

0: Pergamu, kde byste vyhrála?
1: No nějakou pastu, samozřejmě. Těstovinky.
0: A ingredience, které by tam neměly chybět?
1: Určitě.

0: Taky děkuju, mějte se.
1: Výlet do Bergama. To je italské léto na Hané. Vyhrajte sýr Gran Moravia, který dokonale spojuje Moravu a Itálii. Čerstvě krájený z bochníků na vás čeká v prodejnách La Formageria Gran Moravia. Volejte studio, balík je váš a k tomu vás posíláme do velkého finále o třídenní zájezd do italského Bergama. Stačí se bleskově registrovat na e-shopu ravazio.cz.
2: Už tam bude.
3: Nech toho.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky z McDonald's.
1: Luskni.cz.
5: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
5: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
5: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
9: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
10: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí. Svatova.

Quo Tribute, Rock and Roll Band, pohádka Klauniáda a v neděli koncert Děda Mládek Illegal Band. Svatovavřinecké hody ve Štěpánově už tento víkend.

0: myslet. Rádio Haná, kalendárium.
1: Je čtvrtek a 6. srpna a v kalendáři nacházíme jméno Oldřiška. Holky, dámy, gratulujeme. Narozeniny slaví bývalý obránce HC Olomouc a současný hráč Zlína David Škůrek. Přípětek si dnes dávají také herečka a zpěvačka Hana Holišová a bavič i moderátor Petr Novotný.
2: Tohle dělá 90% manželek. Ano, vidím, že správně. Mluví na svý muže, když teče voda.
1: A právě 6. srpna 1984 vydává Prince své průlomové album Purple Rain. To navždy změnilo historii popu i roku. Vyčistili jste si dnes zuby nebo dáváte žvíkačku? Je národní den svěžího dechu. Svěží rádio, svěží hity i ve čtvrtek 6. srpna.
0: Rádio Haná, kalendárium.

17. hodinou, díky, že jste s námi taky. V tuhle chvíli přejeme hezké pozdní odpoledne, případně pohodový brzký podvečer. Před námi jsou další zprávy, mluvit budeme o největším závodu silniční cyklistiky v České

0: 18 hodin.
1: Hezký podvečer.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Pomoc pro péči o děti s psychickými potížemi. Fakultní nemocnice Olomouc oznámila, že získala od soukromého dárce téměř 200 tisíc korun na podporu péče o děti s duševními problémy. Peníze poslouží oddělení klinické psychologie k nákupu terapeutických pomůcek.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Blíží se největší závod silniční cyklistiky v České republice. Prestižní Czech Tour 2026 odstartuje 13. srpna v Praze a postupně peloton cyklistů zavítá i tradičně do našeho regionu. A můžeme se těšit i na mezinárodní týmy. Vyvrcholení čtyřdenní cyklistické túry bude na Moravě. Třetí etapa 15. srpna prověří cyklisty horským dojezdem na ikonické Dlouhé stráně na Šumpersku a poslední etapa 16. srpna vyrazí z Kroměříže na Beskydské pustevny. Doplníme, že cyklistickou Czech Tour budou jako vždy provázet dopravní omezení v trase jednotlivých etap. Jak píše Report.cz, půjde o klouzavé uzavírky, které na bodech trasy potrvají cirka půl hodiny.
0: Sport.
2: Vytouženou posilu do levé obrany možná získá fotbalová Sigma Olomouc. Jak píše deník, na pozici levého beka Sigmu už od zimy tlačí bota a nejspíš na post zamíří 24-letý Švéd Anton Ekerot. Uvidíme, zda přestup vyjde.
0: Rádio Hana. S námi máte přehled
1: i ve čtvrtek.

0: dlouhodobě bude klesat také množství pilu trav. Jinak nás čeká zítra polojasno a teploty okolo 25 stupňů. O víkendu pak opět v maximech tropické třicítky a většinou sluníčko a jasná obloha. S 18. hodinou jezdíme na moravských silnicích bez vážnějších dopravních nehod, ale pozor i nadále na pokuty. Policisté hlídají provoz na D55 na exitu na Pajedla, taky na D35 před exitem Velký Újezd a nebo na Holešovské ulici v Bystřici pod Hostýnem. V Přerově na ulici Petřvalského máme teď zvýšený provoz a zdržení na 7 minut.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: okolí, tu sousedku, která ví o všem, co se v ulici šustne, zkrátka drbnu, tak než ji začnete ignorovat, zbystřete, protože možná koukáte na budoucího milionáře. 67letá Miriam z Kolumbie totiž udělala zdrbání oficiální biznis. Všechno si poctivě zapisuje, fotí a sousedům prodává čerstvé novinky za pár kaček. Ale pozor, to nejlepší přichází nakonec. Lidé ji totiž platí i za mlčení, to znamená, když to někde někomu, jak se říká, ujede, tak tahle paní se postará, aby se to nerozšířilo. No a výsledek, 2 domy bez hypotéky. Tak pokud vás napadá někdo, kdo ví o všem a kdo drbe 24/7, tak mu tuhle informaci zprostředkujte, protože možná je u něj nebo u ní čas změnit kariéru. Díky, že ladíte Hanou a i nadále vám přejeme hezký 6. srpen.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přívidělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
3: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
4: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
5: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
6: Holba Fest. Kyselo, kulajda, strapačky a další fakt horská jídla. Hory Čech a Moravy na jednom talíři. Doraž na Holba Fest a užij si fakt ryzí kulinářský zážitek. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací

0: Rádiu Haná, kde hrajeme na každou vlnu, po které zrovna teď ladíte ten nejlepší hudební výběr. Labouš, Taylor Swift anebo Ricky Martin, tak tyhle interprety přinesou na Rádiu Haná následující minuty. No a my máme čtvrtek a to je den, kdy do kin přicházejí filmové novinky a dneska se vypravíme omrknout na Sonového vyrazit do olomouckého Premier Cinemas.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Filmové novinky do našich kin tradičně přichází každý čtvrtek. A co tady máme nového tento týden?
3: Ahoj Lukáši, dobrý den milí posluchači.
2: Zdraví za filmové experty našeho rádia Radek Krojciger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc a přináší premiéry úvodu srpna.
3: Do silné kombinace filmů, která momentálně v kinech je, nám tento týden nové premiéry dokonale doplňují žánrovou skládačku. Už dlouho vyhlížíme opravdu vtipnou českou komedii a něco mi říká, že díky filmu 6 gramů už nemusíme déle čekat. Dále z pytlíku se 6 gramy něčeho podezřelého na školním výletě vyvolá schůzku rodičů a ředitelky a stane se z toho schůzka plná absurdit a nečekaných twistů.
4: Nevíte, proč se scházíme tady?
5: No jak to mám asi tak vědět?
3: Záruku dobré zábavy v tomto případě dává herecké obsazení. Jiří Mádl, Ondřej Vetchý, David Novotný, Oskar Hess, Erika Stárková a mohl bych pokračovat. Na tenhle film se opravdu těším.
6: V pokoji číslo 11 jsou ukryté drogy.
4: Paní ředitelko, a není možné, že tam třeba ty drogy už byly předtím a naši synové s tím nemají vůbec nic společného?
5: Ale ty už konečně přestaň říkat naši synové, to může říkat akorát tvůj fotr a ten tady není.
2: Jaký je druhý dílek naší srpnové filmové skládačky?
3: Dalším dílkem skládačky je očekávaný animák Tlapková patrola, dinosauří film. S Tlapkovou patrolou už byl kdo ví jaký film, ale dinosauři jsou novinka. Nápadně podobně jako v jurském světě se štěňata ocitnou na ostrově, kde ještě žijí dinosauři.
7: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
3: Co do okolností jsou na ostrově také diamanty a ty velmi zajímají starostu Hamdingra a to je chodící průšvih. Ale Tlapkovku znáte, všechno dobře dopadne.
8: Jsem Rex, co kdybych vás tu provedl?
9: Jo!
8: Všude dobře, doma nejlíp.
3: Poslední premiérou je horor Zmrzlinář. Je to v hororové hantýrce klasický slasher a začne být hodně brutální a krvavý v okamžiku, kdy do klidného města přijede roztomilé autíčko s usměvavým zmrzlinářem a začne prodávat zmrzlinu, která má na děti opravdu neblahý vliv. O tom, jak je film drsný, svědčí také jeho přístupnost. Od 18 let. Na zmrzlináře tedy nikoho pod 18 nepustíme.
2: Česká komedie 6 gramů, Tlapková patrola s dinosaury i mrazivý horor Zmrzlinář od 18 let jsou prázdninová lákadla 1. srpnového týdne v moravských kinech. Za naše experty Radek Krojciger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme.
3: Díky za rozhovor, Lukáši, a přeju posluchačům krásné letní dny.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
10: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
11: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku CZ.
12: Pro šmejdi Zlín s Baťa Pasem. Novou turistickou kartu dostaneš k ubytování ve vybraných hotelích a penzionech. Karta Baťa Pas ti otevře dveře na spoustu zajímavých míst a provede tě po baťovském Zlíně. Využij Baťa Pas do konce září a poznej hlavní odkaz Tomáše Bati. Více na baťufregion.cz.
13: Z Premier Cinema se za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž.

0: Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě. Akce je pro malé i velké. Děti se vyřádí ve výtvarné dílně, svezou se na poníkovi a zahrají si hry, které bavily už naše dědy a babičky. Mimořádně otevřena je i Brachova zahrada. Přijďte do Příkaz u Olomouce.
1: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin. Vaše letní rádio.
2: Rádio Hana.

0: Rádio Haná.
1: Ani po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další superhity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme klidný

0: se slabým větrem. A co víkend? V sobotu nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia, neděle bude o něco teplejší a denní maxima vystoupají ve stínu na 33.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

na druhé výročí svého vztahu. No a i když už klepal na dveře porod, tak doufali, že to v klidu stihnou. No, stihli. Během pouhých 90 minut zvládli ano u oltáře i první křik v porodnici. Nevěsta tak stihla obřát svatební šaty i porod zhruba

0: hodině na rádiu Hana.
1: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro, jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz

0: vaří ten nejlepší guláš široko daleko. Pivovar Jadrníček vás zve na gulášfest plný jídla, piva a zábavy. Kotlíky budou bublat a týmy zabojují o titul krále guláše. V sobotu 15. srpna v areálu u kapličky v náměšti na Hané. Přijďte ochutnat a pobavit se.
1: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
4: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
5: Rádio Hana.

0: Ace of Base posílají další hit na vlnách Rádia Hana. Přejeme krásný čtvrteční večer. Za chvíli Marek Ztracený, taky Ed Sheeran a nebo David Stipka, ale ještě než se do toho dáme, tak klasicky v tento čas zamíříme na regionální zpravodajské weby. No a vypravíme se i do olomoucké porodnice zjistit, kolik se nám tady toho narodilo.
1: O čem se píše?
2: Nejprve trocha statistiky, která rozhodně není nuda. Teď v červenci se v olomoucké porodnici narodilo 146 miminek. Jak informuje Olomouc.cz, nejčastějším chlapeckým jménem byl Matyáš a mezi dívkami to vyhrála Natálka. Blíží se hokejová sezóna a HC Olomouc po páté pro fanoušky vypraví svůj oblíbený Mora Express. Kdy a kam letos pojede, tak to zjišťuje Report.cz. A co pro nás má nový týdeník Hanák? Jsou to například podrobnosti o nehodě významného olomouckého podnikatele Richarda Morávka na dovolené ve Španělsku a taky tu najdeme kuriozitu z Litovle. Město totiž už několik týdnů trápí neznámý vtipálek, který dělá nad domy průlety s motorovým rogalem. To a mnohem víc nabízí týdeník Hanák, který vychází každý čtvrtek. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
1: Víme, o čem se píše. Rádio Hana.

0: Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 20 hodin. Rádio Hana.
1: 80 v 8.

Field, pak Mr. Mr. Johnny Hayes Jazz a nebo Lisa Stansfield a Phil Collins. Přejeme vám krásný večer, zdravíme vás, ať už pracujete, cestujete nebo ladíte z domu, no a jako další je tu Sam Brown v 80kách v 8.

0: Rádio. Konkurence vás možná zvládne otrávit dřív, než v autě dojedete na nákup. Protože je to pořád dokola, dokola a dokola.
1: To na Rádiu Haná se lidi klidně i usadí. Ze všech

0: Zevo všude, i pod čalouněním. Zevotřísku u nás nehledejte, není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
1: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku.cz.
2: Klášterní hudební slavnosti. Šumperk, Velké Losiny, Karlova Studánka, Jeseník a Šternberg. Výjimečné koncerty v neopakovatelných kulisách Jeseníku, na kterých vystoupí například Adam Plachetka, Pavel Šporcl, Jan Cina, Bára Basiková nebo Vojtěch Pelka. Od června do září. Objevte více na klášterky.cz.
3: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
4: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více infa naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
3: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
5: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Rádio Haná.
8: Nejlepší hudební výběr.
7: Nejlepší hudební výběr.

Česky. Španělsky. Italsky. Nebo i turecky. Na Hané stačí jedna věta. Hrajeme hity z celého světa. Nejlepší.

0: Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 21 hodin.
1: 90 v 9.
0: Rádio Hana.

nejlepší hudební výběr 90. let, tak to jsou 90 v 9, jedině na vlnách Rádia Hana, každý večer mezi 9. a 10. V zádech Letlus a jejich Crazy for You, no a za malou chvíli taky UB40, nebudou chybět ani Wickfield, George Michael, Lenny Kravitz nebo Offspring, Aqua a Sweetbox, takže ten správný 90-kový vibe. Až do 22. hodiny už teď tu jsou White Town a jejich Your Woman a 90 v 9 na Hané pokračují.

0: s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Rádio Hana.
1: Milujeme devadesátky.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je čtvrtek a 6. srpna a v kalendáři nacházíme jméno Oldřiška. Holky, dámy, gratulujeme! Narozeniny slaví bývalý obránce HC Olomouc a současný hráč Zlína David Škůrek. Přípětek si dnes dávají také herečka a zpěvačka Hana Holišová a bavič i moderátor Petr Novotný.
2: Tohle dělá 90% manželek. Ano, vidím, že správně. Mluví na svý muže, když teče voda.
1: A právě 6. srpna 1984 vydává Prince své průlomové album Purple Rain. To navždy změnilo historii popu i rocku. Vyčistili jste si dnes zuby nebo dáváte žvíkačku? Je Národní den svěžího dechu. Svěží rádio, svěží hity i ve čtvrtek 6. srpna.
0: Rádio Haná, kalendárium.
3: Rádio Haná.

0: že kytky rostou při poslechu hudby lépe? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná. Nejlepší hudební výběr.

Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 23 hodin.

0: Rádio Haná.
1: Vaše letní rádio.
0: Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Mike Berger a má povolení vysílat.
2: Dobrý den, je mi ctí vám představit další bondovku, a to v pořadí již 23. Daniel Craig je zpět jako agent 007 s názvem Skyfall. Tentokrát bude bondová loajalita vůči M vystavena nelehké zkoušce, když ji začne pronásledovat její vlastní minulost. 007 musí vystopovat a zneškodnit narůstající hrozbu, ať už ho to stojí cokoliv. Snímek se stal nejúspěšnějším filmem roku v Británii a také doposud nejúspěšnější bondovkou. Před premiérou ve Spojených státech utržil během pouhých 10 dní 287 milionů amerických dolarů, čímž se zařadil i mezi nejúspěšnější filmy v celé historii Velké Británie.
0: Bondovky nahané. Protřebat, nemíchat. Volume doprava.
2: Cestovní pas Jamese Bonda Daniela Craiga není filmovou rekvizitou, ale oficiálním dokumentem vydaným britským ministerstvem vnitra. Z bezpečnostních důvodů ale obsahuje zakódované informace zabraňující jakémukoliv reálnému použití. Tuhle bondovku zpívá obyvatelka Londýna Adele Lauryn Blue Atkins, která už v roce 2008 převzala cenu kritiky, která je udílena umělcům, kteří ještě nevydali album, ale mají neskutečný talent. Tady je rok 2012, tady je Adele a tady je bondovka Skyfall.
0: Nejlepší bondovky všech dob posloucháte na rádiu Haná právě teď.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Filmové novinky do našich kin tradičně přichází každý čtvrtek. A co tady máme nového tento týden?
2: Ahoj Lukáši, dobrý den milí posluchači.
1: Zdraví za filmové experty našeho rádia Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc a přináší premiéry úvodu srpna.
2: Do silné kombinace filmů, která momentálně v kinech je, nám tento týden nové premiéry dokonale doplňují žánrovou skládačku. Už dlouho vyhlížíme opravdu vtipnou českou komedii a něco mi říká, že díky filmu 6 gramů už nemusíme déle čekat. Nále z pytlíku se 6 gramy něčeho podezřelého na školním výletě vyvolá schůzku rodičů a ředitelky a stane se z toho schůzka plná absurdit a nečekaných twistů.
3: Nevíte, proč se scházíme tady?
4: No, jak to mám asi tak vědět?
2: Záruku dobré zábavy v tomto případě dává herecké obsazení. Jiří Mádl, Ondřej Vetchý, David Novotný, Oskar Hess, Erika Stárková a mohl bych pokračovat. Na tenhle film se opravdu těším.
5: V pokoji číslo 11 jsou ukryté drogy.
3: Paní ředitelko, a není možné, že tam třeba ty drogy už byly předtím a naši synové s tím nemají vůbec nic společného?
4: Ale ty už konečně přestaň říkat naši synové, to může říkat akorát tvůj fotr a ten tady není.
1: Jaký je druhý dílek naší srpnové filmové skládačky?
2: Dalším dílkem skládačky je očekávaný animák Tlapková patrola, dinosauří film. S Tlapkovou patrolou už byl kdo ví jaký film, ale dinosauři jsou novinka. Nápadně podobně jako v jurském světě se štěňata ocitnou na ostrově, kde ještě žijí dinosauři.
6: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
2: Shodou okolností jsou na ostrově také diamanty a ty velmi zajímají starostu Hamdingra a to je chodící průšvih. Ale Tlapkovku znáte, všechno dobře dopadne.
7: Jsem Rex, co kdybych vás tu provedl? Jo! Všude dobře, doma nejlíp.
2: Poslední premiérou je horor Zmrzlinář. Je to v hororové hantýrce klasický slasher a začne být hodně brutální a krvavý v okamžiku, kdy do klidného města přijede roztomilé autíčko s usměvavým zmrzlinářem a začne prodávat zmrzlinu, která má na děti opravdu neblahý vliv. O tom, jak je film drsný, svědčí také jeho přístupnost. Od 18 let. Na zmrzlináře tedy nikoho pod 18 nepustíme.
1: Česká komedie 6 gramů, Tlapková patrola s dinosaury i mrazivý horor Zmrzlinář od 18 let jsou prázdninová lákadla 1. srpnového týdne v moravských kinech. Za naše experty Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme.
2: Díky za rozhovor, Lukáši, a přeju posluchačům krásné letní dny.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
8: Italské léto na Hané.
1: Buongiorno, Hanáci. Nejlepší prázdninová soutěž pokračuje.
9: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
10: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
1: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
9: Vyhrála jsem těstoviny.
11: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
1: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
9: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
10: Pojedu do Bergama.
9: Všichni si užijte léto.
1: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
9: Ať je italské léto nahané.

0: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Pomoc pro péči o děti s psychickými potížemi. Fakultní nemocnice Olomouc oznámila, že získala od soukromého dárce téměř 200 000 korun na podporu péče o děti s duševními problémy. Peníze poslouží oddělení klinické psychologie k nákupu terapeutických pomůcek.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
0: Blíží se největší závod silniční cyklistiky v České republice. Prestižní Czech Tour 2026 odstartuje 13. srpna v Praze a postupně peloton cyklistů zavítá i tradičně do našeho regionu. A můžeme se těšit i na mezinárodní týmy. Vyvrcholení čtyřdenní cyklistické túry bude na Moravě. Třetí etapa 15. srpna prověří cyklisty horským dojezdem na ikonické Dlouhé stráně na Šumpersku a poslední etapa 16. srpna vyrazí z Kroměříže na Beskydské pustevny. Doplníme, že cyklistickou Czech Tour budou jako vždy provázet dopravní omezení v trase jednotlivých etap. Jak píše Report.cz, půjde o klouzavé uzavírky, které na bodech trasy potrvají cirka půl hodiny. Sport. Vytouženou posilu do levé obrany možná získá fotbalová Sigma Olomouc. Jak píše deník, na pozici levého beka Sigmu už od zimy tlačí bota a nejspíš na post zamíří 24-letý Švéd Anton Ekerot. Uvidíme, zda přestup vyjde.
2: Počasí. Počasí na Moravě v pátek velmi příjemné. Počítáme s polojasnou oblohou a s teplotami okolo 25 stupňů Celsia ve stínu a taky se slabým větrem. A co víkend? V sobotu nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Neděle bude o něco teplejší a denní maxima vystoupají ve stínu na 33.
3: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Francouzsky. Německy. Španělsky. Italsky. Nebo i korejsky.
1: Opan Gangnam Style.
0: Na Hané stačí jedna věta. Hrajeme hity z celého světa.
2: Nejlepší hudební výběr.
3: Radio Hana.
4: Radio Hana. Olomouc, Bruntál a Vyškov.
2: Nejlepší hudební výběr.

Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla jedna hodina.

mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očkovat.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnů

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Rádio Hana. Vaše letní rádio.

0: Podle ministra zdravotnictví zůstává situace ve většině regionů klidná.
1: K soudu prostřednictvím telekonference.
2: Že když budeme takhle pracovat a makat, takže se toho šťastného konce dočkáme.
3: Z mobilu, z internetu, z rádia i televize. Nové zprávy se na nás non-stop valí ze všech stran. Kdo tomu má rozumět? My! Na Rádiu Hana šetříme váš čas
4: a vysíláme jen to nejdůležitější.
3: Zdlouhavě říkat vše umí kde kdo.
4: My vybíráme to podstatné.
3: Stručně,
4: užitečně,
3: pravdivě.
4: Zprávy Rádia Hana.
3: Váš spolehlivý zdroj ověřených informací
4: každý den.

Hudební rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly dvě hodiny.